0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy si vlastně začínal s hudbou, kdy se dostal k trubce, kdy si vzpomínal na svého tátu. A možná kdybyste to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský, a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pám, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík, a já pám, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not, a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrých not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká. Mm-hmm. Takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem. Nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda. Můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma faranže Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co jsi to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila. Stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila. A po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle. Byla premiéra a samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo. Já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikala úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů a já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem. No a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat a taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn a ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: V Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že tam tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak, není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: byla orchestrálka Raindropský Falling on My Head. A my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk, horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan. Cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě Tomáši a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná Silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, ahoj, to bude švanda, ahoj, to bude švanda, ahoj, ty hloupé čáry, aj to jsou samé, samé, samé, samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně veliká škoda.
1: A nemůžu za to ale ve škole? No. Že jim to tak zkazej.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
1: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
1: třeba
2: vím.
1: Jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu
1: a třeba
2: těšit.
1: Třeba nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Byl mi takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase se objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně jsi se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, té sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda, vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte. Nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy, vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To, co děje se, to se děje, to, co, to děje, do děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin, Skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: to
3: si...
2: pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo,
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Že jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni na

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No,
1: je to ještě lepší, dobře.
2: A to by šlo.
1: Politické hrašení a Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Já zdravím diváky politického hrašení, že?
5: Ano, my vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Dobrý večer.
4: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda. A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to je R3 a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
1: A ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: trasu? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš? Jako,
2: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Jana. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.
6: Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mi znáte z Hané,
1: a?
2: Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme
5: telefon. Od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Sokavi, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchač Kácel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já
1: nikdy.
4: Vím, já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik jich není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je.
1: To je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak ano, děkujem. Ano, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili.
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, ano, výborně, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: No. No. Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě novej, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadejchal, že jo, tak já musím,
6: nepravda, pane
7: já
6: majore.
7: Musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore,
5: no.
7: Nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání

0: Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaríkem.
1: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary prověří projektovou dokumentaci k rekonstrukci pobočky městské knihovny. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje nejvíc úrazů od svého vzniku. Platy ve veřejném sektoru by už neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přes den pak až oblačno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary připravují rekonstrukci pobočky městské knihovny na Růžovém vrchu. V současné době zástupci města posuzují výši předpokládaných nákladů. Původně měla rekonstrukce stát 37 milionů korun. Nově navrhovaný rozpočet úprav ale přesahuje 53 milionů. Důvody změny teď rada města nechává prověřit. Pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
3: My tam samozřejmě máme financování 85% je dotační titul, 15% je spoluúčast města, ale i tak bychom si to chtěli nejdřív projednat, co nám tak jako narostlo. Proto ten materiál byl stažen, aby jsme se důkladně na tu projektovou dokumentaci podívali, co nám tam tak narostlo oproti tomu původnímu záměru.
2: Rekonstrukci pobočky knihovny v Sedlecké ulici chce město zahájit v závěru letošního roku. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů, to je o stovku víc než ve stejném období loňského roku. Podle náčelníka Krušnohorské horské služby Miroslava Račka souvisí nárůst především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor.
4: Letos bylo více výjezdů třeba u nějakých prekolapsových stavů a podobně, tím, že bylo poměrně horké léto, tak tímhle tím situacím docházelo a v další řadě my stále zintenzivujeme spolupráci i s zdravotnickou záchrannou službou.
2: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
5: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
2: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o americkém útoku na iránský ostrov Chark není podle zdroje agentury Reuters pravdivé. Šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social napsal, že ostrov je rozmetaný na kusy. K tvrzení připojil video generované umělou inteligencí, ve kterém armáda bombarduje tamní přístavní infrastrukturu. Teherán označil Trumpův příspěvek za směšný. Prezident s tvrzením přišel v době, kdy Spojené státy a Irán obnovili boje v oblasti Hormuzského průlivu. Informace o americkém útoku na Chark se ale nepotvrdili. Sport. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohráli se Švédskem 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, přes den pak až oblačno. V Krušných horách se může objevit i slabá přehánka, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré jitro a hlavně bezproblémový začátek nového měsíce září vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Včerejším dnem skončily prázdniny a školáci dnes opět zasednou do lavic. No a tak jim přejeme, aby hezky odstartovali nový školní rok. Máme 4 minuty po 5. hodině a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já pro vás otevírám naše ranní vysílání a nejprve dobré ráno. Bude i dnes plné informací a pěkných pohodových skvělých písniček. No a hned to první nám naservíruje zpěvák Martin Maxa. Taky nás čeká anketa s dětmi Ahoj Rádio. A v prvním ranním příspěvku se budeme ptát, kam se obrátit pro odbornou psychologickou pomoc. To je otázka, na kterou netuší odpověď 2/3 dětí v Česku. Nejčastěji je trápí škola a vztahy, ale kde podporu hledat, to neví. No a my se k tomuto tématu vrátíme už za pár minut. Tak ať se máte s námi hezky, přeji všem dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč jeden řidič nadává druhému?
1: Aby měl co říkat. Že si každý jezdí, jak chce, a ten druhý je to nechápe třeba.
2: Vychlubaj se.
3: Čekáš, zelená bude zelenější.
4: Jakože není moc zkušenej.
5: Jezdí jako blázen.
6: Dělaj mají zbouraček.
7: Třeba když předjíždí, tak třeba chce předjezd kamion a on ho přejede ten za ním.
8: Nahadávám ty debile.

0: s rádiem vašeho kraje načínáte nový den 1. září a dnešní obloha je polojasná a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 11 až 15 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrté na šest, hezké dobré ráno. Dnes je polojasno, nebo až skoro jasno, během dopoledne a odpoledne pak čekejme oblačno. V Krušných horách se s malou pravděpodobností může objevit i slabá přehánka a k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia. Na horách zaznamenáme 16 až 19 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer pak vítr zeslábne. Rostylové podmínky jsou dobré, až večer budou mírně nepříznivé a biozátěž ta je dnes mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Do začátku Dobrého rána přispěla svou písničkou zpěvačka Lucie Bílá a tam, kde jste si zapli rádio, přeji krásné pohodové ráno s datem 1. září. Za 10 minut bude 17:30 a na řadě teď první ranní příspěvek. Špatné vztahy, osamělost, nedostatek kamarádů a také tlak na výkon. Tak to jsou nejčastější důvody psychických potíží školáků v Česku. Vyplývá to z průzkumu UNICEF. Nesnadné je pro děti také najít samotnou pomoc s psychickými potížemi. Téměř 2/3 dětí neví, na jakou krizovou linku nebo odbornou organizaci se v případě potřeby obrátit. Navíc samotná pomoc na školách je nedostatečná. Stále chybí školní psychologové i specializovaní psychiatři.
1: 2/3 dětí neví, kam se obrátit o pomoc.
2: Popisuje výsledky průzkumu výkonná ředitelka UNICEF v Česku Pavla Gomba. Podle ní je to překvapující, protože medializace a komunikace krizových služeb je poměrně značná.
1: Je tam ten rozpor mezi pohledem nás dospělých. My máme pocit, že to je na každém rohu. Nějaké telefonní číslo, kam se obrátit. Ale k těm dětem se to nedostane. Je to na tom, nevím, TikToku, co čtou děti, co sledují děti. Je to tam, nebo je to někde jinde.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
3: Je nedostatečná jak na úrovni školních psychologů, kde ještě zdaleka ne každá škola má školního psychologa, a samozřejmě ještě víc nedostatečná je mimo školu, kdy prostě psychologů a pak zejména teda psychiatrů, pokud je potřeba nějaká ještě specializovanější pomoc, tak je prostě zoufale málo.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
1: Tam existuje ještě jiná bariéra, že to není jenom ta dostupnost, že je to i ta poptávka, že je to i ta důvěra v toho poradce a v toho psychologa. A to si myslím, že je ta priorita, že by to mělo jít ruku v ruce, že by měla být větší dostupnost psychologů, poradců, výchovných poradců, ale na druhé straně vlastně budovat tu důvěru v ně.
2: Národní akční plán pro duševní zdraví, aktualizovaný letos, počítá s posílením péče o duševní zdraví dětí přímo v prostředí škol. Pokračuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Ano.
4: Je potřeba navýšit absolventy těch oborů psychologie, psychiatrie. Myslím si, že s tím souvisí taky zákaz používání mobilu na školách. Souvisí s tím nějaká regulace času stráveného na sociálních sítích.
2: Podle školského ombudsmana Martina Beneše ale škodí například nedostatečné zapojení dětí do tvorby plánů.
3: Soustavně připomínkujeme to, aby to bylo projednáno právě s dětmi, aby děti byly zapojeny do té přípravy. Těch strategických dokumentů, protože se to zhusta neděje, takže my na to stále upozorňujeme, aby se to dít začalo. Samozřejmě i my tu participaci se snažíme jako nezanedbávat a dělat ji v rámci třeba toho dětského poradního týmu, který mám.
2: Podle aktualizovaného národního akčního plánu má jít do péče o duševní zdraví v příštích 4 letech asi 10 miliard korun. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary upraví ode dneška režim placeného parkování v blízkosti magistrátu. První hodina parkování zdarma je v ulicích doktorky Milady Horákové, Moskevská a doktora Engla. Při odstavení vozidla si ale řidiči musí vytisknout potvrzení u parkovacího automatu. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů, to je o stovku víc než ve stejném období loňského roku. Nárůst souvisí především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor. V Nejtku na Karlovarsku dokončují opravy prvního stupně základní školy na náměstí. Rekonstrukce skončí na podzim. Nejmladší školáci tak zahájí nový školní rok v náhradních prostorách budovy druhého stupně. Modernizace zahrnuje kompletní obnovu vnitřních prostor školy. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců. Uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem získal zlato a stříbro na mistrovství světa. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přes den pak až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz v ulicích Máchova, Husova a Příkrá. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do úterý 1. září. Prázdniny jsou sice pryč, ale s novým měsícem je tu nová soutěž, kterou jsme pro vás nachystali a s níž doufám potěšíme nejednoho milovníka a nebo milovnici hub. Na měsíc září jsme totiž nachystali hubařskou soutěž, takže Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Stačí postřehnout v našem vysílání právě tuto hudební ukázku.

Jakmile zazní tato ukázka z písničky Houby magický od hudební skupiny Kabát, tak i hned zavolejte k nám do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu, a sice atlas hub od nakladatelství Kazda, taky praktický houbařský nožík, láhev na pití a ještě plátěnou tašku, tak ať vám to neuteče. Je 6:30 a teď nám budou zpívat Petr Rezek a Věra Martinová, po níž vám pak povíme, co se dnes bude dít, přineseme výběr očekávaných událostí. Tak ať se vám tedy hezky vstává do úterního rána.

0: pohodu a pěkný poslech našeho začínajícího ranního vysílání. Je úterý 1. září a žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Ode dneška totiž platí novela zákona o podpoře bydlení, která povinnost přesouvá z obcí na úřady. Podle ministerstva práce má změna proces zjednodušit, protože úřady práce už s lidmi v nouzi řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. A řízení letového provozu má ode dneška nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jana Klase vystřídal Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Jelínek doteď vedl na ministerstvu odbor civilního letectví a také působil v dozorčí radě řízení letového provozu. Klas ve vedení státního podniku končí kvůli kandidatuře do Senátu. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí, tak ranní teploty se nám pohybují aktuálně mezi 11 až 14 stupni Celsia a čeká nás oblačné počasí bez srážek. Dnes bude polojasno, na horách čekejme oblačnost většinou zvětšenou, během dopoledne a odpoledne pak bude oblačno s kupovitou oblačností. V Krušných horách se s malou pravděpodobností může objevit i slabá přehánka a k večeru se začne opět zvolna vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé. A biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Proudy. Řeky táhnou k nám, tvou dne

0: Kolář na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a 6. hodina, to bude už za 11 minut. Tak pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, pojďte si poslechnout naše dnešní pozvánky, třeba si vyberete.
1: Tipy pro volný čas.
0: Technická poradna pro seniory se otevře od 9 do 12 hodin v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Burzu knih připravili v Městské knihovně v Ostrově, kde čtenářům vzkazují: dejte knihám šanci na nový život. Otevřeno je do 18 hodin. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Mariánsko-Lázeňských Nových Lázních od 15 hodin. Lázeňský lékař Pavel Knára. Místo na této přednášce je třeba si rezervovat. Městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké, vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, tak si může do 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. Výstava nazvaná Kosmické zrcadlo představí v Mariánsko-Lázeňském pavilonu Lesního pramene nová díla norského umělce Andersa Grønliena a také české umělkyně Anežky Hoškové. Vernisáž začíná dnes v 19 hodin. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Mezi Aší a Karlovými Vary začíná jezdit přímý autobusový spoj. Tachov otevřel novou dětskou skupinu pro 24 dětí. V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. A dnes bude polojasno, přes den až oblačno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Město Aš a Karlovy Vary spojuje ode dneška nová autobusová linka. Zatím na zkoušku ji zřídil ve spolupráci s Aší Karlovarský kraj. Spojení nejzápadnějšího cípu s krajskou metropolí je zajištěné na 6 měsíců. Dopravní podnik pak vytíženost linky vyhodnotí.
4: Přímé dopravní spojení Ašského výběžku a Karlových Varů bude mít zastávky v Hazlově, Chebu a v Sokolově. Lidem by mělo umožnit snadnější přepravu do vnitrozemí za školou, úřady anebo k lékaři. Provoz linky, o kterou dlouhodobě usilují zejména lidé z Ašska, bude stát prvních 6 měsíců 5 milionů korun. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Město proto otevřelo dětskou skupinu. Na nové zařízení v Pivovarské ulici získala radnice dotaci 19 milionů korun. Podrobnosti k dětské skupině dodává starosta Petr Vrána ze sdružení Volím Tachov.
5: Bude obsahovat dvě třídy, každou po 12 dětech, čili celková kapacita této dětské skupiny bude 24 dětí a bude provozována pod mateřskou školou Teršovou. Tato dětská skupina bude schopná pojímat i dvouleté děti.
3: V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
6: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
7: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
6: Prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 tisíc dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
8: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
6: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Estonská armáda vyhlásila letecké varování na východě země. Podle estonské televize ERR jsou ve vzdušném prostoru země drony, které se původně pohybovaly podél ruské hranice s Lotyšskem a Estonskem. Zasahují kvůli nim taky stíhačky. Letecké varování v noci asi na půl hodiny vyhlásila armáda taky v části Lotyšska. Už ho ale odvolala a nebezpečí tam podle ní nehrozí. Letecká varování v Estonsku a Lotyšsku podle televize ERR souvisí s nočními útoky mezi Ruskem a Ukrajinou.
9: Sport.
3: Šestice českých tenistů zvládla ve druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menčík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková. Nejlepší deblistka světa Kateřina Siňáková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrčina.
2: Počasí.
3: Ráno bude zpočátku i polojasno, na horách oblačnost většinou zvětšená. Přes den pak čekejte oblačnost kupovitou oblačností. V Krušných horách se může objevit i slabá přehánka. K večeru se začne opět pozvolna vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na
9: našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Silnice 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy vozovky úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tak ať už vás úderem 6. probudil budík, nebo vůně dobré kávy, anebo to byly naše zprávy, přejeme vám pěkné úterní ráno. Je tu nový měsíc, 1. září, školáci jdou do školy, tak aby se naprosto všem dobře vstávalo, tak pošleme po našich frekvencích pro vás všechny pěkné písničky od Rangers a Hany Zagorové. Za chvíli taky budeme blahopřát a budeme si povídat s meteorology o počasí, tak ať vám nic neuteče. Máme 5 minut po 6. hodině.
9: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 10 minut po 6. a také dnes je vaším ranním společníkem Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 1. září a máte-li právě dnes své narozeniny, tak vám přejeme jen to nejlepší. Ze známých osobností dnes bude slavit také herečka Jaroslava Krečmerová, které je dnes 71 let. 80. oslaví zpěvák Barry Gibb, známý ze skupiny Bee Gees. Další oslavenkyní je kubánsko-americká zpěvačka a autorka písní Gloria Estefan, která slaví 69. a český moderátor Petr Wagner slaví 49. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1929 se narodila česká herečka Květa Fialová, která se dožila 88 let. A v tento den roku 1939 Německo napadlo Polsko a začala druhá světová válka. Dívám se do kalendáře, svátek mají dnes Linda, Samuel a Jilí. Jméno Linda bývá spojováno se španělským slovem Linda ve významu krásná, ale také s německým výrazem Lind s překladem jemná, mírná. Jméno je však velmi blízké i německému slovu Linde s významem lípa. No a Samuel je prastaré hebrejské jméno v překladu jméno boží a Jilí je mužské křestní jméno řeckého původu s významem štítonož. No a známá pranostika praví o svatém Jilí jdou jeleni k říji.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak ať už jste právě teď vstali do nového dne, anebo už jste dávno na nohou, přejeme vám pěkné a bezproblémové úterní ráno. A jaké bude ohledně počasí?
1: Počasí.
0: Tak tuto otázku nám ve čtvrté na sedm zodpoví meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké počasí máme tady aktuálně v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak co se týče oblačnosti, převažuje nám většinou oblačno, hlavně v těch horských oblastech máme oblačnosti víc, ale na některých místech, třeba aktuálně na Chebsku, je řekněme nějaká polojasná obloha. Hodně se nám to střídá, teploty jsou většinou na 10 stupni v těch nižších polohách kolem nějakých 12, ale na horách máme chladněji, přece jenom k nám proudí chladnější vzduch, takže třeba na Klínovci aktuálně jenom 8 stupňů, takže docela velké rozdíly v teplotách.
0: A jaké počasí máme pak očekávat přes den?
2: Tak dnes té oblačnosti bude docela hodně, bude to mít takový denní chod, teď v těch ranních hodinách nebo možná i dopoledne může být té oblačnosti někde i trošku méně, ale hlavně odpoledne a už tedy během dopoledne bude převažovat spíš oblačno, možná někde té oblačnosti bude přechodně ještě víc. Potom k večeru a večer zase té oblačnosti by mělo začít ubývat. Jinak srážky dnes neočekáváme, pouze s malou pravděpodobností někde v Krušných horách nějaká přeháňka výjimečná, spíš v té druhé polovině dne nebo večer, ale to je opravdu spíš malá šance a bude to výjimka. Jinak teploty ty vystoupí ještě o nějakých 10 stupňů výš, než jsou teď v těch nižších polohách. Naměříme většinou lehce přes 20, takže nějakých 20 až 23. Na horách ty teploty budou tak o 3 až 4 stupně nižší.
0: Říká meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji za dnešní předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
1: Sedm míst, sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a před chviličkou zazněl v dobrém ránu výherní signál naší houbařské soutěže, naší nové houbařské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát Houby magický a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. Tak komu se to povedlo, komu přálo štěstí, dobré ráno, koho máme na telefonu?
1: Dobré ráno, Alena Dalovice.
0: Já vás zdravím do Dalovice, paní Aleno. Vyhráváte Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, láhev na pití a taky plátěnou tašku. Tak potěšili jsme vás touto cenou.
1: No určitě.
0: Určitě. Chodíte ráda na houby?
1: Chodím, to víte, že už mi sice bude pomalu 80, ale ještě chodím ráda na houby.
0: Tak to je super. Já vám gratuluji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju pěkně, naslyšenou.
0: No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Hrajeme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji funguje nový web pro paliativní péči. Webové stránky nabízejí taky přímý kontakt na krajskou koordinátorku paliativní péče a rozdělení služeb podle jednotlivých regionů. Nový web najdou zájemci na adrese www.paliativa.kvk.cz. Město Žlutice na Karlovarsku dokončilo opravu jídelny a kuchyně v areálu základní a základní umělecké školy. Město na úpravy získalo dotaci 11 milionů korun ze Státního fondu podpory investic, která pokryla většinu nákladů. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů. Víkendovou chirurgickou pohotovost v Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Budoucnost Evropy rozhodnou v příštím roce podle českého premiéra volby ve Francii, Itálii a dalších zemích. Andrej Babiš z hnutí ANO se na tom v diskuzi na Bledském strategickém fóru shodl s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Cyklistka Julia Kopecký bude od příští sezóny závodit v elitní stáji Lidl Trek. Německý tým na svém webu oznámil, že se s úřadující českou šampionkou v časovce i silničním závodu dohodl na spolupráci do konce roku 2028. A dnes bude polojasno, přes den až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jaké počasí Jilí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. A nebo když na svatého Jilí prší, celý podzim voda crčí. Tak to jsou pronostiky pro dnešní den 1. září a my vám přejeme úspěšné vykročení do nového dne, zároveň do nového měsíce i nového školního roku. Je 6:30, za chvíli se dozvíte, koho jsme si pozvali do studia na dnešní odpoledne, ale nejprve nás potěší svou písničkou zpěvačka Anna K.

0: Nebe nad hlavou nám zpívala a hrála skupina Olympic a venku se nám už rozednělo a doufám, že s novým dnem se probouzíte také vy, naši posluchači, dobrého rána. Mohlo by vás zajímat, že už zítra odstartuje Karlovarský folklorní festival. Letošní 31. ročník potrvá do neděle 6. září a přinese opět lidovou hudbu a tanec a přivítá 13 souborů, z nich 5 bude ze zahraničí a 8 z tuzemska. No a jaké konkrétně tedy umělecké celky se vlastně v Karlových Varech objeví? Tak nejen o tom nám řeknou víc naši hosté dobrého odpoledne a těmi budou Eva Hanková a ředitel festivalu Jan Boháč. Tak podrobnosti se dozvíte dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Rádio vašeho kraje vám přeje krásné úterní ráno. V našem regionu je polojasno nebo oblačno, zejména tady na horách. A teploty se nám aktuálně pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia. Dnes čekejme zpočátku i polojasno, na horách většinou zvětšenou oblačnost. Během dopoledne a odpoledne bude oblačno s kupovitou oblačností. V Krušných horách se může objevit i slabá přehánka a k večeru se začne zvolna vyjasňovat. Nejvyšší teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer pak vítr zeslábne. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je dnes mírná na jedničce. 6.43 na hodinách, za dvě minuty bude 6:45. Krásné ráno.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zpěvačka Marie Rotrová nás právě teď potěšila s písničkou Markétka a tam, kde jste si k nám našli cestu, přejeme hezké úterní ráno a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 6:48. Na 7:00 pro vás chystáme zprávy z našeho regionu i ze světa, ale teď dostane slovo Petr Jungmann a jeho dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chci je a chci je.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Oktávia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Oktávie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Božídar si nechal odhadnout finanční hodnotu hotelu Klínovec. V Karlových Varech začne tento týden tradiční folklorní festival. Dnes je Světový den chronické lymfocytární leukémie, nejčastější rakoviny krve u dospělých v Česku. A čekejte polojasno přes den až oblačno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Zastupitelé Božího daru se na svém zasedání seznámili s nejnovějším znaleckým posudkem finanční hodnoty zchátralého hotelu Klínovec. Historický hotel s přilehlými pozemky by měl stát minimálně 86 milionů korun. O případném prodeji areálu ale budou rozhodovat až nově zvolení zastupitelé.
2: Schůzka zastupitelů kvůli hotelu na Klínovci byla pouze informativní. Současné zastupitelstvo totiž o zásadních věcech rozhodovat od července nemůže, protože po rezignaci opozice zůstaly v sedmičlenném zastupitelstvu mandáty pouze jeho čtyřem členům. Právě kvůli diskusi o budoucnosti Klínovce panovaly mezi zastupiteli v uplynulých čtyřech letech napjaté vztahy. Z Božího daru Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: 31. ročník Karlovarského folklorního festivalu začíná už tento týden. Lázeňské město se tak od 2. do 6. září zaplní lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Jak upřesnil ředitel festivalu Jan Boháč, dohromady by mělo dorazit okolo 300 folkloristů. Program se uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark bude tradičně v prostoru u hlavní pošty, gala program a dětský koncert ve velkém sále hotelu Termal a zahajovat koncert v Imperiálu. Na závěr festivalu se v poštovním dvoře uskuteční taneční veselice. Součástí doprovodného festivalu budou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů, pořádaná spolkem Veteránisté Bohatice. Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku toto diagnózu vyslechne podle hematologů na 600 nových pacientů. Lékaře na nemoc upozorní přemíra bílých krvinek, které se mění v buňky nádorové. Až 90% nemocných se léčí pomocí cílené léčby. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
3: Tahle léčba by mi neměla způsobit nějaký zdravotní komplikace, jako třeba by mohla ta chemoterapie.
4: Říká 55nice Marcela, která se do jedné z klinických studií s cílenými léky zapojila. Mladším nově diagnostikovaným pacientům totiž nejmodernější léčbu pojišťovny nehradí. Upozorňuje přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.
5: V té běžné praxi díky klinickým studiím i těmto nemocným jsme schopni dávat nové cíle.
4: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované hematologické péče. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Země Vyšegrádské čtyřky dnes budou na Slovensku jednat s Japonskem. Schůzky na úrovni ministrů zahraničí se za Česko zúčastní Petr Macinka z Motoristů sobě. Mezi tématy bude například spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.
6: Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska přijmou japonského šéfa diplomacie Toshimitsu Motegiho na zámku v západoslovenském Tomášově. Projednat chtějí aktuální bezpečnostní otázky, partnerství Evropské unie a Japonska nebo spolupráci zemí ve vědě a výzkumu. Schůzka ve formátu V4 plus Japonsko se koná po 5leté pauze. Ministr Macinka ještě večer ze Slovenska zamíří do Irska na dvoudenní neformální setkání se šéfy diplomacií Evropské unie. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ráno bude zpočátku i polojasno, na horách oblačnost většinou zvětšená, přes den pak čekejte oblačnost s kupovitou oblačností. V Krušných horách se může objevit i slabá přeháňka, k večeru se začne opět zvolna vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Základní škola Krušnohorská na Růžovém vrchu v Karlových Varech má nové multifunkční hřiště za téměř 20 milionů korun. Máme o tom natočenou reportáž, kterou uslyšíte už za pár minut, ale ještě předtím si poslechneme děti v dnešní anketě Ahoj rádio. Dnes padne otázka, na kterou se neptáme vůbec náhodou. Co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl? Tak začíná nový školní rok, tak hodně štěstí všem školákům. Je 7 hodin a 5 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl?
1: Že někdo se učí pomalu a někdo rychlejš.
2: Že když se ti něco nevede, tak že nemáš hnedka brečet, že nikdo se hnedka všechno nenaučí, že to potřebuje čas.
3: No, že když se někdo učí, takže potom jako se v životě to nestratí prostě.
4: Že když se učí, tak když zemře, tak je jako andílek, tak letí do nebe, a když se neučí, tak jde do pekla.
5: Když spadneš z nebe, tak jsi hloupej.
6: A

0: počasí.
1: Nový den 1. září načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a dnešní ranní obloha je polojasná nebo oblačná, zejména tedy na horách, a teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia. Dnes očekávejme zpočátku i polojasno, na horách většinou s většinou oblačnost, během dopoledne a odpoledne bude oblačno s kupovitou oblačností, v Krušných horách se může objevit i slabá přehánka a k večeru se začne zvolna vyjasňovat. Denní maxima dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat od 16 do 19 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, až večer budou mírně nepříznivé. A biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

je poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skabradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co jsi?
1: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary písnička Stromy od Babiho Daňka. A na hodinách 7.21 za 9 minut bude 7:30 a my vás teď vezmeme do základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu v Karlových Varech, která má k dispozici kompletně zrekonstruovaný sportovní areál za téměř 20 milionů korun. Součástí moderního zázemí je nový atletický ovál, doskočiště, fotbalové hřiště s umělou trávou anebo kurt na streetball. Kromě školáků ho budou využívat také místní sportovní kluby.
2: Hřiště už bylo dost vyžilé, tartanová dráha byla popraskaná a na rovince byly hrboly od kořenů, které prorůstaly. Hřiště uprostřed bylo normální tráva, ale jakož bylo dlouhodobě neudržované, tak nebylo úplně rovný a pak už začalo být i nebezpečný pro využívání na tělesnou výchovu i pro ostatní sporty.
3: Ředitel školy Josef Šrámek. Co všechno vám v rámci nového sportoviště přibylo?
2: Přibylo nám lanový centrum pro nejmenší děti a pro družinu. Udělali jsme petánkové hřiště na odpolední žití, workout pro aktivně sportující lidi. Dále nám přibyly dva streetballové koše a dvě hřiště, potom se nám zrenovovaly dvě hřiště s umělou trávou a samozřejmě tartanový ovál 250 metrů dlouhý.
3: Multifunkční hřiště je využíváno zatím pouze základní školou a sportovními kluby, nebo je dostupné i pro veřejnost?
2: Systém fungování pro veřejnost zatím stále řešíme, ale už jsme na definitivní verzi, že sem budou samozřejmě moc i veřejnost. Jediná podmínka bude, že budou muset přes recepci utělocvičit, aby jsme alespoň trošku měli přehled o tom, kdo tady bude, a aby se nám tady neničily věci a nic nestrácelo.
3: Bude docházet ještě k nějakým drobným opravám nebo drobným výměnám?
2: Bude docházet spíš k dorostu trávy. Počítáme s tím, že budeme muset časem vyměnit sítě, které jsou z původního hřiště.
3: V rámci otevření hřiště zde probíhá první trénink mladých sportovců z fotbalového klubu Slavie Karlovy Vary. Jak se vám líbí nové hřiště?
4: Určitě líbí, povrch je kvalitní, nám se tady bude určitě dobře trénovat a hrát.
3: Říká trenérka klubu Jaroslava Horvátová. Plánujete tady více tréninku?
4: Co mám informaci, tak určitě rádi bychom využívali, protože využíváme i v podzemní části a zimní části tady tělocvičnu.
3: Došlo v rámci rekonstrukce i k rozšíření areálu? Ptám se mluvčí krajského magistrátu Heleny Kyselé.
5: Přesně tak, je to proto, aby zdejší škola a žáci, kteří jsou z velké části i sportovně orientovaní, měli to variabilní využití, aby mohli ty své sportovní dovednosti ještě zdokonalovat a děti, které třeba nepřijdou do styku se sportem, tak aby zde mohli si třeba i prověřit, jestli pro nějakou sportovní disciplinu mají vlohy, nebo jestli by je prostě bavilo jen tak jako koníček hrát fotbal nebo streetball.
3: Areál získal veřejné osvětlení, aby byla všechna sportoviště dostupná i posetnění. Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary upravili režim placeného parkování v blízkosti magistrátu. První hodina parkování zdarma je v ulicích doktorky Milady Horákové, Moskevská a doktora Engla. Při odstavení vozidla si ale řidiči musí vytisknout potvrzení u parkovacího automatu. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů. To je o stovku víc než ve stejném období loňského roku. Nárůst souvisí především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor. V Nejtku na Karlovarsku dokončují opravy prvního stupně základní školy na náměstí. Rekonstrukce skončí na podzim. Nejmladší školáci tak zahájí nový školní rok v náhradních prostorách budovy druhého stupně. Modernizace zahrnuje kompletní obnovu vnitřních prostor školy. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců. Uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem získal zlato a stříbro na mistrovství světa. A dnes bude polojasno, přes den až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v Pelhřimovské ulici je z důvodu práce na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na den jilí, hromy blesky, 4 týdny mokré stezky, anebo jeli jilí, jasný den, krásný podzim zvěstujem. Tak to říkají pronostiky pro dnešní den 1. září, kdy svátek mají jilí také Linda se Samuelem. No a o čem píší dnešní regionální noviny, tak to se dozvíme už za malou chvíli v našem vysílání, a to hned po písničkách od kapely Katapult a zpěvačky Ilony Čákové. Tak ať se máte s námi hezky, je 7:30 a 2 minuty.

0: Dnešní noviny.
1: Za 6 minut bude 7:45. I v novém školním roce to bude vždy v tomto čase přehled regionálního tisku. Dnes vyšly první zářijové noviny a ty už pročetl editor vysílání Radim Jehlík, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem tedy dnes píše regionální deník?
3: Svatošské skály čelí v letních měsících přetížení masovým turismem, který dopadá i na obyvatele nedalekých Tašovic. Karlovarský kraj si proto nechal zpracovat studii, která navrhuje další zpřístupnění oblasti, včetně nové stezky po levém břehu Ohře a větší parkoviště. Jde zatím o koncepční dokument s horizontem realizace 5 a více let. A za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání 3 dívek si muž z Karlových Varů odpiká 10 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl nejvyšší soud, rozhodoval bez veřejného jednání. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Teoreticky by ještě mohl podat ústavní stížnost.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
3: Změna podmínek pro financování nepedagogických pracovníků přinesla letos znovu starost také Karlovarskému kraji. Jako zřizovatel středních škol musí hejtmanství zaplatit i pracovníky školních jídelen. Pro tento školní rok je stravování zajištěno pro všechny žáky i ze škol bez vlastních stravovacích zařízení. Noviny o tom píšou na straně 15. A Plzeň posílí ode dneška MHD pro snazší cestu do fakultní nemocnice na Lochotíně. Zavádí trolejbusovou linku 49, která povede přímo areálem. Trolejbus bude jezdit v pracovní dny.
1: No a do třetice tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
3: Na opravy silnic druhých a třetích tříd dostávaly kraje každoročně stovky milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Letos si ale budou muset pomoci z vlastních rezerv, protože vláda ANO, SPD a motoristů rozhodla, že kraje nedostanou ani korunu. Noviny o tom píšou v regionální části. Tam také najdete informaci o tom, že u nešťastné události zasahovaly v sobotu odpoledne v Ostrově všechny složky integrovaného záchranného systému. Z okna tam vypadlo dítě, utrpělo těžká zranění. Policisté předběžně vyloučili cizí zavinění.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku s Radimem Jehlíkem. Děkujeme a naslyšenou.
3: Přeji úspěšný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 7:45 a v našem ranním vysílání přinášíme dnešní předpověď počasí. Tak čekejme zpočátku polojasnou, na horách pak zvětšenou oblačnost. Během dopoledne a odpoledne bude oblačnost kupovitou oblačností. V Krušných horách se může objevit i nějaká ta slabá přehánka a k večeru se začne zvolna vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, až večer budou mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: po uši.
1: Svou písničkou nás právě teď pozdravil rodák ze Šumavy, český slavík Marek Ztracený. No a my vám přejeme i nadále hezký a ničím narušený poslech. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary a vězte, že nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání nebo ze satelitu přes družici Astra, a nebo taky na internetu na webu vary.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a dnes po 13. hodině vysíláme pro vás pravidelný pořad Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát.
2: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výsledek.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Nejdek dokončuje opravu prvního stupně základní školy na náměstí. Duchcov nechce přijít o stanici profesionálních hasičů. Krajské vedení zvažuje přemístění do Ústeckého Střekova. Městský soud v Praze projedná odvolání vládního hnutí SPD proti peněžitému trestu 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. A dnes bude polojasno, přes den až oblačno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Nejdku na Karlovarsku dokončují opravy prvního stupně základní školy na náměstí. Rekonstrukce za více než 45 milionů korun skončí na podzim. Nejmladší školáci tak zahájí nový školní rok v náhradních prostorách budovy druhého stupně. Podle starosty Zdeňka Plase z hnutí ANO, modernizace zahrnuje kompletní obnovu vnitřních prostor školy.
5: Finišujeme s interiérovým vybavením a ještě čekáme na instalaci plošiny proti lesně postižený. A podle plánu by se mělo hotové dílo předávat někdy na přelomu října a listopadu.
4: Obyvatelé Duchcova na Teplicku podepisují petici na zachování stanice profesionálních hasičů ve městě. Obávají se delších dojezdových časů, pokud by Duchcov o jednotku přišel. Stejné obavy má taky vedení města. Profesionální hasiči tam působí od roku 1970.
6: Oni k nám patří prostě. A na co čekat na někoho, než přijedou z Teplic nebo z okolí?
7: Kateřina Nová podepsala petici v městském infocentru.
8: Z dosavadních výsledků se jeví jako výhodnější varianta přemístění stanice Duchcov do Ústí nad Labem, do městské části Střekov.
7: Uvádí mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Výsledky analýzy mají být ještě letos, případné přemístění nejdřív ve druhém pololetí příštího roku. Z Duchcova Jana Vytázková, Český rozhlas.
4: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
9: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
4: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na sociální síti X o tom informovala britská námořní služba, které loď incident nahlásila. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Íránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Japonce Mochizuki ho porazil 3-0 na sety. Úvod newyorského Grand Slamu se povedl i Daliboru Svrčinovi, který vyřadil po výhře 3-2 Francouze Royera. Do druhého kola prošly mezi ženami Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Naopak Sára Bejlek končí.
3: Počasí.
4: Dnes bude polojasno, přes den pak čekejte kupovitou oblačnost. V Krušných horách se může objevit i slabá přeháňka. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/25 se mezi Dolním Žďárem a Jáchymovem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Pět minut po 8 hodině a my vám přejeme krásné první zářijové ráno. Už za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dnes po druhé se telefonicky spojíme s plzeňskými meteorology, zeptáme se jich na počasí, no a taky nahlédneme do zajímavé knihy. Spisovatel Jan Mašata přibližuje ve fiktivním thrilleru Odvrácenou stranu Plzně a západních Čech. Novinka se jmenuje Mrtvé deště. A my vám o ní povíme víc už za 15 minut, tak nás poslouchejte dál. Dobré ráno, pokračuje písničkou od skupiny Krištof a já vám přeji hezký poslech.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Začátek nového měsíce září si užíváte s rádiem vašeho kraje a ve čtvrté na 9 si o počasí popovídáme s meteorologem Ivo Bomanem, kterého mám na telefonu a kterého zdravím do Plzně. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na dnešní den 1. září?
2: Tak v této chvíli máme nad Karlovarským krajem většinou polojasno, teploty kolem 14 až 16 stupňů Celsia. No a během dne žádné výrazné změny neočekáváme. Polojasno, odpoledne oblačno, trošku více kupovité oblačnosti, ta se bude večer zase rozpouštět. Teploty odpoledne 20 až 23 stupňů, na horách maximálně 19 stupňů. Vítr bude vát od západu nebo od severozápadu a bude mírný od 2 do 6 metrů za sekundu. Večer se vítr uklidní.
1: Tak a ještě vás poprosím o předpověď na ten zítřejší den. Jaká bude středa?
2: Tak v noci polojasno nebo skoro jasno, sem tam výjimečně nějaká ta mlha a teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a to i na horách. Vítr bude bezvýznamný do 3 metrů za sekundu proměnlivý, no a zítra očekáváme více oblačnosti, od severozápadu oblačno nebo i zataženo. V Krušných horách se může zcela výjimečně objevit nějaká přehánka, no a ubývání oblačnosti očekáváme zase až ve večerních hodinách. Teploty stejně jako dnes 20 až 23 stupňů Celsia a západní nebo severozápadní vítr bude vát rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Tak to byl z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu meteorolog Ivo Boman. Děkuji vám za předpověď počasí a hezký den, naslyšenou.
2: Také hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: práci nebo za volantem posloucháte ranní proud pohodové muziky a s vámi Český rozhlas Karlovy Vary. Za 8 minut bude 8:30. Bývalý policista Ivan Roth začíná v knižním thrilleru Jana Mašaty rozplétat pavučinu zla, kterou omotává část Plzně Darebák, přezdívaný Pavouk. O novince, která už míří na pulty a kterou čeká v pátek křest v pražské kavárně Liberál, jsme si povídali přímo s autorem.
1: Nemůžeme moc prozrazovat, ale jedno možná ano, že jste namíchal literární koktejl tak trochu pro otrlé detektivkáře, ve kterém figurují krásná saxofonistka Laura, bývalý policista Ivan, parta všeho schopných grázlů, čtvrť plná beznaděje, prostitutky, drogoví díleři, ale nechybí ani příběh o vztahu a o naději. Která z postav vás jako autora bavila nejvíc?
2: Asi nejvíc mě bavily dvě postavy, a to ta hlavní postava, ten Ivan.
1: Ivan se zblíží s krásnou saxofonistkou Laurou.
3: Vím jen, že jsi snad bejvalej Polda, zřejmě si bejval pěkný ranař. No a že hraješ na piano, to mi nějak nejde do sebe.
2: Tam se hodně profilovaly takové věci i z vícero postav, třeba z minulých knih. A samozřejmě záporák největší, což je tam ten Pavouk.
4: Hoši, vy máte v těch svých lepkách fakt vymeteno. Jestli jste si mysleli, že si vezmete veškerý kšefty a mě hodíte do hnoje.
1: Vy jste, kromě té dějové linky, která je místy zajímavě spletitá, opět pracoval s různými odkazy na hudbu. Dá se říct, že už je to vaše značka.
2: Všechny si skladby mám rád a všechny se mi hodí přesně do toho příběhu a do toho podkreslení, který tam vždycky používám. Ale tím, že mám hodně v sobě ten jazz zarytý pod kůži, tak si myslím, že třeba to So What a takovýhle prostě Miles Davis, Chet Baker, myslím, tam nějaký zazní a tak. Takže tyhle ty jazzový skladby jsou mi nejblíž. Mám tam odkazy i na takový ty jazz rap, což jsou taky zvláštní kombinace. Myslím si, že to tam je taková zajímavost oproti jiným knihám.
1: Prozrazuje Jan Mašata, autor, který žije povětšinou v Plzni. Zmiňujete tam některé části, ale také Ležatou osmu, což je čtvrť nebo sídliště plné beznaděje. Je to předobraz Lochotína?
2: Je to vyfabulované místo, jo, ale na druhou stranu používám takový ty místa, který znám dobře z Plzně, ale nejenom z Plzně. Je to taková všech těch míst, kde jsem se kdy pohyboval.
1: A kde se minimálně vaši čtenáři setkají jak s mafiánským bosem, tak třeba slušnými, ale i hodně skorumpovanými policisty, s lidmi, kteří udělají všechno pro to, aby se dostali ke své droze? Jsou opravdu některé části Plzně až tak drsným místem?
2: Já bych řekl, že v reálném životě možná i drsnější.
1: Poznamenává Jan Mašata, nicméně vy tam také necháte čtenáře i hlavní postavy v určité naději, že je aspoň někdy šance dostat se z těch průšvihů života ve velkém městě, které popisujete.
2: Určitě za mě naděje umírá vždycky poslední a je to i v těch mých knihách a v tyhle ty určitě taky. Určitě tam vycházím z toho, že na konci tunelu tam svítí nějaký světlo.
1: Platí to i pro bývalého policistu Ivana?
2: Uvidíte sami, až si přečtete knihu.
1: Uzavírá Jan Mašata. Ze západních Čech Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Hygienické rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: díváte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji funguje nový web pro paliativní péči. Webové stránky nabízejí taky přímý kontakt na krajskou koordinátorku paliativní péče a rozdělení služeb podle jednotlivých regionů. Nový web najdou zájemci na adrese www.paliativa.kvk.cz. Město Žlutice na Karlovarsku dokončilo opravu jídelny a kuchyně v areálu základní a základní umělecké školy. Město na úpravy získalo dotaci 11 milionů korun ze Státního fondu podpory investic, která pokryla většinu nákladů. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů. Víkendovou chirurgickou pohotovost v Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Budoucnost Evropy rozhodnou v příštím roce podle českého premiéra volby ve Francii, Itálii a dalších zemích. Andrej Babiš z hnutí ANO se na tom v diskuzi na Bledském strategickém fóru shodl s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Cyklistka Julia Kopecký bude od příští sezóny závodit v elitní stáji Lidl Trek. Německý tým na svém webu oznámil, že se s úřadující českou šampionkou v časovce i silničním závodu dohodl na spolupráci do konce roku 2028. A dnes bude polojasno, přes den až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v Dubové ulici bourala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jeli pěkně na svatého Jilí, bude pěkně po čtyři neděle, říká jedna z pranostik pro dnešní den, kdy svátek slaví Linda, Samuel a Jilí. Jméno Linda bývá spojováno se španělským slovem Linda ve významu krásná, ale také s německým výrazem Lind s překladem jemná, mírná. Jméno je však velmi blízké i německému slovu Linde s významem lípa. Samuel je prastaré hebrejské jméno v překladu jméno boží, a Jilí je mužské křestní jméno řeckého původu s významem štítonož. Tak pro všechny tři tu máme nachystanou písničku od Pavla Habery. No a už za 5,5 minuty otevřeme v dobrém ránu pravidelnou telefonickou soutěž. Buďte s námi.
4: Je

0: písničkou od Valdemara Matušky Co děláš, to dělej rád jsme si zpříjemnili začátek nového měsíce a teď si ho doufám zpestříme a zpříjemníme také soutěží, v níž potěšíme vás gurmány, protože dnes to bude o jídle. Pokud vám chutná guláš, tak si pojďte s námi teď zahrát o vstupenky na Gulášofest, který se uskuteční tuto sobotu v Nebanicích. Pojďte s námi soutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. Na hodinách 8.39 a v dobrém ránu hrajeme právě teď o dvě vstupenky na osmý ročník nebanického Gulášofestu, který proběhne jako vždy v Nebanicích na fotbalovém hřišti. V sobotu 5. září od 10 hodin tu proběhne souboj kotlíkových gulášů, soutěže o ceny, degustace suši, vína, gulášový jarmark a taky atrakce pro děti i hudební program. Tak právě teď s námi hrajete o dvě vstupenky na tuto akci na telefonním čísle 221 55 37 37. Ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak poprosím vás. Slyším pan Antonín ze Stráže. Poprosím, slumte si rádio, abychom se dobře slyšeli, aby nám to tam nevazbilo. No a hned se zeptám, samozřejmě, že se musím zeptat, pane Antoníne, jak vám chutná guláš?
1: Guláš mám rád.
0: Máte rád. Jestli pak ho umíte taky uvařit?
1: Taky, dovedu.
0: Dobře, tak já věřím, že si poradíte s dnešní soutěžní otázkou, která se samozřejmě bude týkat guláše. Guláš je totiž původně maďarský pokrm, který se do Uher dostal z Turecka. A budete vědět, jaká část hovězího masa je do guláše nejlepší? Vyberte z možností, zda vysoký roštěnec, nebo kliška, anebo svíčková.
1: To bych řekl, že kliška.
0: Kliška, a je to tak, ano, vyznáte se. Je to správná odpověď, ano, nejlepší část hovězího na guláš je jednoznačně kliška, má nejvíc kolagenu, který se při dlouhém dušení mění na želatinu a dodá guláši šťavnatost, měkké maso a taky hustou sametovou omáčku. Takže, pane Antoníne, vstupenky jsou vaše, gratulace ode mě, hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 8:45 a během dopoledne a odpoledne bude oblačno s kupovitou oblačností. V Krušných horách se může objevit i nějaká ta slabá přeháňka a k večeru se zvolna začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rostlové podmínky jsou stále ještě dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž je na prvním stupni, tedy mírná. No a pro zajímavost ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 1. září. Minimální teplotu 9 desetin stupně Celsia naměřila Šindelová v roce 2004, zatímco maximální teplotu 30,9 desetin stupňů Celsia tu naměřili v Chebu v roce 2015.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Úterním dobrém ránu nechyběla ani písnička od Karla Zicha Léto jak má být. A další letní den si užíváte spolu s Českým rozhlasem, ale už se k nám přibližuje 9. hodina a spolu s ní závěr našeho ranního vysílání. Po zprávách ho vystřídá dopolední program spolu s Michalou Vondráčkovou. No a nezapomeňte, že je 1. září, takže počínaje dneškem si s námi můžete zahrát v naší nové houbařské soutěži. Máme pro vás prýma ceny, s nimiž vás vybavíme na vycházky do lesa. A kdo ví, kdy zazní ukázka z písničky Houby magický od skupiny Kabát, tak si nenechte ujít právě tento hudební signál a dovolejte se k nám jako třetí v pořadí. Od mikrofonu a mixážního pultu se loučí Jitka Brošková, přeji všem krásný den a zítra ráno opět naslyšenou.

0: různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Základní škola Krušnohorská v Karlových Varech má nové hřiště. Klinika na Denisově nábřeží v Plzni ruší víkendovou chirurgickou pohotovost. Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce. A dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlových Varech u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu začalo sloužit nové venkovní víceúčelové hřiště. Po více než roční opravě za téměř 20 milionů korun ho můžou využívat nejen žáci školy, ale i veřejnost a sportovní kluby. Podle ředitele školy Josefa Šrámka nabízí areál moderní zázemí pro atletiku, míčové sporty i další pohybové aktivity. Školáci i sportovci teď mají k dispozici sektory pro skok vysoký, skok daleký a vrch koulí. Novinkou je i štěrková plocha pro petang, posilovací prvky, lanová prolézačka, zázemí proházenou a 3 volejbalové kurty. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. EUC klinika ji provozovala 10 let. Jedním z důvodů zrušení byl i klesající počet pacientů, říká ředitelka kliniky Alena Hinková.
2: Zásadní pro naše rozhodnutí byl nízký zájem lékařů o víkendové služby, kde demotivačně působí i nízký počet ošetření. Obsadit služby včetně svátků byl poslední půlrok problém. Vysoké jsou pochopitelně i ekonomické náklady související s víkendovým provozem pohotovosti. Vedle mest, nájmu, energie a materiálu do nich spadá i ostraha objektu, takže poslední 2 roky provozu už byly ztrátové.
1: Víkendovou chirurgickou pohotovost v Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde zejména o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou například zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmů. Dosud to měli na starosti obce. Těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Richteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
3: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
1: Ministerstvo práce to odmítá, podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci pro školení. Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. V ruské Belgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte kupovitou oblačnost, v Krušných horách se může objevit i slabá přeháňka. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech v Dubové ulici nedaleko celního úřadu havarovala 2 osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné dopoledne, teď chvilku po 9. hodině přejeme. 1. září, začátek nového školního roku, je dnes veliké téma. A my vám povíme, že se začátkem nového školního roku některé střední školy přicházejí s novými obory. Třeba v Chebu dnes poprvé nastupují studenti oboru požární ochrana. Čeká je slavnostní zahájení v Chebském muzeu a my na místě máme reportéra. Spojíme se s ním zhruba za půl hodinky. Ještě předtím několik tipů pro volný čas anebo rubrika Zdraví v cajku. V té si dnes posvítíme na fruktózu. Jsme rádi, že i 1. září jste s námi, přejeme pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Zdraví v cajku.
1: Jednoduchý cukr vyvolává složité otázky. Tak se to má s fruktózou, o které si přichází povídat Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co dalšího víme o fruktóze, kromě toho, že jde o jednoduchý cukr?
2: Vyskytuje se v přírodě, zejména v ovoci, odtud pochází také název fruktóza, najdeme ho i v medu, nicméně i pokud si budete kávu nebo čaj sladit řepným nebo třtinovým cukrem, tak ten je vlastně směsí glukózy a fruktózy, čili setkáváme se s ním každý den.
1: Teď mě zajímá, proč se právě fruktóza stala hitem potravinářského průmyslu.
2: Odpověď je poměrně jednoduchá. Je sladší než řepný cukr sacharóza. To znamená, že průmyslníci můžou dát méně cukru například do nějakého pečiva, takže to lépe vypadá a přitom je ten výrobek hodně sladký. Další popularitu fruktóza získala ve chvíli, kdy lékaři prokázali, že užití fruktózy méně zvyšuje hladinu glukózy u diabetiků. To znamená, fruktóza se začala používat pro takzvané diapotraviny, aby si i diabetici mohli dopřát něco sladkého.
1: Jak si fruktóza stojí dneska? Já už jsem nastínil, že vyvolává složité otázky. Čeho přesně se týkají?
2: Ty otázky se týkají hlavně výskytu civilizačních onemocnění. Lékaři už dlouhou dobu pozorují, že dnešní strava bohatá na cukry a tuky vede k obezitě, nadváze, k většímu výskytu nemocí srdce a cév, cukrovky, ale také třeba onemocnění ledvin. Postupně medicína zkoumá jednotlivé složky potravin a ukazuje se, že i fruktóza může být spojená s výskytem některých civilizačních onemocnění.
1: A není to paradox, že se začala dávat zrovna do diavýrobku?
2: Je to velmi paradoxní, protože původně byla fruktóza považována za zdravější cukr. Až poslední vývoj ukazuje, že to, že nezvyšuje hladinu glukózy přímo, nemusí znamenat, že je zdravější. Ukázalo se, že může poškozovat metabolismus složitější cestou a proto dnes se fruktóza do výrobků pro diabetiky už tolik nedává.
1: V té souvislosti, jak moc je odborná veřejnost rozpolcena, co se týče rizik spojených právě s fruktózou?
2: Já zaznamenávám odborné spory v posledních zhruba 20 letech a řekl bych, že v posledních letech se ta miska vah přesouvá spíše ke kritice. Souvisí to s tím, že v minulosti jsme vycházeli jenom z epidemiologických studií a tam je nějaká souvislost, ale nedá se prokázat příčina. Dneska třeba víme, že vysoká spotřeba fruktózy vede v játrech ke vzniku nových tuků, říkáme tomu lipogeneze. A pokud se ty tuky ukládají v játrech, může dojít k jejich poškozování. Dochází také k menší citlivosti organismu na inzulín a to právě může vést vlastně k prediabetu a následně k cukrovce druhého typu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak má k fruktóze přistupovat člověk, který má rád sladké?
2: Tady asi platí oblíbené pořekadlo všeho s mírou. Příliš mnoho jednoduchých cukrů, které máme v potravě, může způsobovat problémy. Čili já za sebe bych doporučoval, pokud se bez sladkého neobejdete, a já jsem ten případ, dát si něco malého, dobrého. Já si třeba dávám kousek kvalitní čokolády.
1: Jaký postup doporučit diabetikům?
2: Tam je to velmi podobné, ale diabetici musí být ještě opatrnější než lidé, kteří cukrovkou netrpí. Čili diabetici by se určitě měli vyhnout slazeným nápojům a měli by přistupovat velmi opatrně k jednoduchým cukrům. Asi je důležité se poradit také se svým lékařem, protože záleží, jak vážná ta cukrovka u toho daného člověka je. Nicméně i diabetik si čas od času něco dobrého sladkého může dopřát.
1: A jak naložit s ovocem, ve kterém je fruktóza obsažena?
2: Ovoce bych se rozhodně nevzdával. Češi spotřebují méně ovoce než většina Evropanů. Měli bychom naopak s ovocem přidat. Výhoda ovoce je, že obsahuje mnoho pozitivních látek, jako je například vláknina, minerály, antioxidanty a většina ovoce obsahuje poměrně malé množství cukrů, takže si ho můžeme dovolit.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A teď je Bedřich Zelenka jako boxér, tedy jeden snímek z našeho rozhlasového archivu.
2: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně, ano. Já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, zbděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten City Ajax. Černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, a i na dnešek máme několik tipů. Máme 1. září a v plzeňském Zachspabu dnes vystoupí Bára Hrzánová. Začátek koncertu je ve 20 hodin. Na zahradě Kalikovského mlýna v Plzni se odehraje představení nazvané Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete. Diváci od 19 hodin uvidí Ondřeje Vetchého a Jaromíra Dulavu. Jedna ze stálých výstav v Městském muzeu a galerii Nepomuk seznamuje se zámkem Zelená hora. Zjistíte například, jaké rody se na zámku vystřídaly a k jakým účelům zámek sloužil po roce 1948. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Mariánsko-lázeňských Nových lázních od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. Ovšem pozor, přednášku je třeba si rezervovat. A poslední tip, městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, může si od 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu.

0: Ano, mluvíme o tom. Od rána po dvou měsících prázdnin se do lavice vrátili žáci a studenti základních a středních škol. Například integrovaná střední škola v Chebu dnes poprvé otevírá obor požární ochrana. Ve spolupráci s odborníky z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ho připravovala přes dva roky. Dnes čeká první studenty slavnostní zahájení a na místě to sleduje náš reportér Václav Malý. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Tady na Chebském náměstí hned u takzvaného špalíčku už hasiči připravují prostor, kde asi za hodinu a půl budou nastupovat noví studenti za zvuku fanfár. Ty obstarají členové hasičského záchranného sboru ve slavnostních uniformách. Do prvního ročníku nového oboru nastoupí 22 studentů. Tento obor doteď v kraji úplně chyběl a zájemci o něj museli dojíždět do Chomutova nebo do Příbramy.
0: Co se budou studenti v novém oboru učit a kde se po jeho absolvování vlastně můžou uplatnit?
1: Uplatnit se můžou jak u zásahových hasičů, jako strojníci nebo také v administrativních pozicích. Záleží na studentech samotných, jaké další následné vzdělání si vyberou. V prvním ročníku je čekají teoretické předměty a všeobecné znalosti. Hned od druhého ročníku už budou mít praktický výcvik s profesionálními hasiči. Dostanou se tak k veškeré technice, kterou hasiči používají. Čeká je jak výcvik hašení požárů, zásahy u dopravních nehod nebo třeba výcvik zásahů na vodní hladině.
0: Ještě se zeptám, jaké další střední školy nebo obory letos přilákaly nejvíc uchazečů?
1: Největší zájem byl v Karlovarském kraji tradičně o maturitní obory, především o gymnázia, obchodní akademie a další ekonomické obory. Z učebních oborů byl velký zájem například o mechanika a opraváře motorových vozidel nebo opraváře zemědělských strojů. Kapacity středních škol jsou v současnosti dostačující a v kraji už se podle hejtmanství projevuje demografický pokles.
0: Tolik za slavnostního zahájení nového oboru požární ochrana náš redaktor Václav Malý. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 1. září. Svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chci je a chci je.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: Tři německé a jeden český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mezi Aší a Karlovými Vary začíná jezdit přímý autobusový spoj. Návštěvní doba hřbitova v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se vrací do běžného režimu. A dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Aš a Karlovy Vary spojuje ode dneška nová autobusová linka. Zatím na zkoušku ji zřídil ve spolupráci s Aší Karlovarský kraj. Spojení nejzápadnějšího cípu s krajskou metropolí je zajištěné na 6 měsíců. Dopravní podnik pak vytíženost linky vyhodnotí.
2: Přímé dopravní spojení Ašského výběžku a Karlových Varů bude mít zastávky v Hazlově, Chebu a v Sokolově. Lidem by mělo umožnit snadnější přepravu do vnitrozemí za školou, úřady anebo k lékaři. Provoz linky, o kterou dlouhodobě usilují zejména lidé z Ašska, bude stát prvních 6 měsíců 5 milionů korun. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Návštěvní doba městského hřbitova v Klášterci nad Ohří se ode dneška vrací k běžné otevírací době. Hřbitov tak bude otevřený od 8 hodin. Informuje o tom web města. Kvůli vysokým letním teplotám bylo o prázdninách místo přístupné o 2 hodiny dříve. Běžná otevírací doba se liší podle období roku. Od 1. dubna do 31. října je hřbitov otevřený od 8 do 20 hodin. V zimě pak od 8 do 18 hodin. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu je už přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo.
3: So both Hindu and Buddhist religion.
4: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10x tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuwakot, David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte kupovitou oblačnost, v Krušných horách se může objevit i slabá přeháňka. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž je mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Dubové ulici nedaleko celního úřadu havarovala dvě osobní auta. A pozor dejte taky na dálnici D6 u Těšovic na Sokolovsku. Z důvodu práce na silnici je tam převeden provoz do protisměru. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Deset hodin a 4 minuty dopolední vysílání rádia vašeho kraje pokračuje. Už za chvilku v něm přivítáme hosta z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Petr Spálený dospíval, dnes máme 1. září, tedy školní rok začal, jak už tady říkáme, od rána. A kromě výbavy do školy je ovšem třeba rozmyslet dobře i výběr kroužků a pomoc při rozhodování může nabídnout třeba i festival volného času v Plzni, na který nás dnes přišla pozvat Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hned podotýkám, že nepřišla sama, přišla s krásnou žlutou chobotnicí. Ta vás doprovází?
1: Přesně tak, ta mě doprovází, kdybych tady tonoucí se z té bla chytala, tak si chytím chapadla. Každopádně máme to tematicky připravené k festivalu, to vám řeknu.
0: Tak to si pak ještě vysvětlíme. Já bych řekla, že ten výběr a rozvržení volnočasových aktivit není potřeba moc odkládat, takže kdy se váš festival uskuteční?
1: Je to tak, festival se uskuteční už zítra, to znamená 2. září ve Chvojkových Lomech. Je to takový ten park na Slovanech mezi bazénem a velkým kruhovým objezdem u Slovanské radnice a od 1 do 7 hodin tam bude přes 40 organizací a doopravdy stovky kroužků různorodých, sportovních, technických, kulturních, kreativních, vědeckých, hudebních, jazykových, které si tam děti mohou vyzkoušet a zároveň si rodiče popovídají s lektory.
0: Takže je to tak, že rodina s dětmi může přijít a děti se porozhlédnou, vyzkouší, co je bude bavit.
1: Přesně tak.
0: A ideálně si najdou svůj vysněný kroužek.
1: Je to tak.
0: Co všechno konkrétně si na místě budou moci vyzkoušet? Asi nezvládneme vyjmenovat všechno, ale zkuste vybrat něco.
1: Co všechno si můžou vyzkoušet? Vzhledem k tomu, že ty organizace jsou opravdu hodně nápadité, ale letos máme téma zvířecí, takže každé to stanoviště je schované jako do zvířecího hávu. Tak co je určitě nejzajímavější, tak tam bude Antarktida s ledními medvědy, bude tam vodní svět, bude tam i Sahara a taky tuším, že tam bude slepičárna s kurníkem. Nebudu prozrazovat, která organizace to bude mít, ale jako když jsem viděla ten nástřel těch jednotlivých jako aktivit, tak to bude opravdu jako zábava pro děti a myslím, že i rodiče si tam najdou jako příjemné místo, kde si můžou odpočinout.
0: A vlastně pro jak staré děti?
1: Převážně bych řekla v podstatě od narození, protože hodně rodinných center, která tam třeba jsou, tak mají samozřejmě aktivity i třeba pro maminky, které jsou těhotné a následně dětí přímo miminek. Pak jsou kroužky i dětské skupiny a první stupeň tam má jako největší zastoupení kroužků, lehce druhý stupeň, ale tam už většinou děti nějaké kroužky už vlastně mají a už tak moc nové nehledají.
0: Četla jsem dokonce, že i kroužky pro dospělé by se tam měly najít, takže
1: určitě.
0: Třeba i maminka s tatínkem teoreticky najdou zábavu novou.
1: Je to tak, protože většina organizací dělá nejenom aktivity pro děti, ale třeba i pro dospělé, tak samozřejmě se tam ty informace dozvíte a je tam vlastně třeba některé organizace dělají přespávačky pro děti, je to takové jako dejte nám sem děti, oni vás přespí a vy máte volný večer a můžete si vlastně udělat, nechci říct svůj kroužek na večer volný, ale můžete třeba jako vypnout v klidu.
0: Četla jsem vaši pozvánku a tam se píše, užijte si letní party ve stylu zvířecích příběhů. Můžeme to ještě trochu odtajnit?
1: Tím, že vlastně festival děláme každý rok takhle jako na začátku, kdy vlastně ještě se škola úplně jako nerozběhla, už to léto jako doznívá, už je to takový babí léto trošičku, tak my si to vždycky s těma organizacemi chceme udělat hezký, aby jsme si to užili i my, protože je tam vlastně přes 100 dobrovolníků, který s těma dětma na tom stanovišti jsou, dost často si ještě berou dovolenou. Takže bude tam nealkoholická mojito limonáda, pro děti je tam vlastně spoustu dobrot připravených, na stanovištích sbírají grošíky, za které pak nakupují ve stánku, takže je to takový uprostřed toho města je to taková oáza, kde vlastně jako děti můžou probíhat, hrát si, rodiče tam mají své chill zóny, kde si můžou jako odpočinout, je to takový ještě než se rozběhne takový ten velký schon školního roku, tak je to takové jako pro nás za odměnu a rodiče věřím, že to ocení.
0: A vaše žlutá chobotnice bude na místě na všechno
1: dohlížet?
0: Přesně
1: tak, žlutá chobotnice bude na místě u červeného stánku, kde právě si děti budou moct koupit ty odměny. Potom, co nazbírají, je poctivě na těch stanovištích, takže červený stánek se žlutou chobotnicí uprostřed areálu s krásnými odměnami, které jsme letos nakoupili, takže se na to moc těším.
0: Zní to dobře a to jsme ještě neřekli, že na všechny, co přijdou, čekají také vystoupení, dokonce diskotéka a další soutěže, tak na to se zeptám zase za chvilku.

0: hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Povídáme si a zveme vás na festival volného času Plzeň 2026. Řekli jsme, že proběhne už zítra ve Chvojkových Olomech. Řekli jsme, že tam bude hodně zvířátek, hodně kroužků k vidění, ale také proběhnou pódiová vystoupení. O co přesně se bude jednat?
1: Je to tak. Na pódiu nám letos vystupují vlastně jenom děti, organizace, které přímo na místě můžete oslovit, děti tam můžou začít chodit. Ale to máme opravdu různorodé. Třeba vystoupí mongolský spolek se svými tradičními zpěvy a dokonce i poezií. Budeme mít klasická vystoupení dětí z tanečních skupin a sborů. Budeme mít taky zvířátka, opravdu živá, která se přijdou na pódiu představit. Zajímavostí bude letos taky zdravotnické divadelko, které také bude ve zvířecím hávu, takže jak ošetřit berušce koleno a nebo žabka, která zmrzla, protože vlezla příliš brzy. Samozřejmě se děti tím jako dozví zábavnou formou něco o první pomoci, takže to bude určitě jako sranda. Krom toho tam bude závěrečná diskotéka, kdy vlastně děti můžou za námi na pódium a můžou si tam trsat a bublinky a bude to prostě fajn, je to takové otevřené a můžete se přijít podívat jak na děti, které už pilně trénují, anebo na to, jak by to mohlo vypadat, když vaše dítě někam začne chodit.
0: A ta pódiová vystoupení začínají v kolik hodin?
1: Začínají ve 14.45, pak víceméně každou půl hodinku máme nějaké jiné vystoupení, bude to rozvěšené celé na areálu, ale samozřejmě to můžete najít i na našich webových stránkách. A bude to až do 18.30, kdy se rozloučíme závěrečnou diskotékou a v 7 hodin končíme.
0: Říkám si, jak je možná někdy těžké objevit nějaký talent nebo nějaký zájem u dětí, které třeba nikdy do kroužku zatím nechodili, tak tohle asi bude ideální příležitost přijít a prozkoumat a třeba objevit nějaký ten talent.
1: Přesně tak. My to právě bereme na to, že dítě určitě má daleko víc talentů, než jenom to, že chodí na tu výtvarku, než že chodí na ten sportovní kroužek a tam si můžete vyzkoušet, že vlastně jo, že mu to vlastně malování jde a že má vlastně zručný ruce a že se hodně ptá proč a bylo by fajn třeba na nějaký jako vědecký kroužek. Takže si myslím, že každý pohybově zdatný může chodit i na něco kreativního. Mm-hmm. Někdo
0: fotbalista
1: zase
0: může dělat keramiku.
1: Přesně tak, přesně tak. Mně to přijde vlastně úplně skvělý, protože třeba vemte si vy, jestli máte svoje nejlepší kamarády, tak odkud je jako znáte? Jestli je znáte z dětství, z nějakého kroužku,
0: protože no, je to tak, že ty kroužky
1: většinou se člověk s nima jakoby někde takhle jako potkal a nám to přijde hodně důležitý, protože vlastně jako ty kamarádi, ty dovednosti, které se naučíte, jasně, třeba nebude ten fotbalista jako se věnovat ani fotbalu, ani keramice, ale dost často potom bude mít ty ruce zručný a bude umět tu poličku potom jakoby přivrtat a bude mít nějaký povědomí, jak pracovat s nějakou hmotou a podobným věcím, takže nám to přijde jako hodně důležitý, aby se děti jako rozvíjeli všestranně a zkusili si jakýkoliv možnosti.
0: Já se teď možná zeptám úplně prakticky jako rodič, protože vy jste z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže, věnujete se aktivitám dětským, pracujete s dětmi. Když třeba dítě zkusí nějaký kroužek a po 2 až 3 hodinách přijde s tím, že ho to nebaví, jak podle vás postupovat? Zkusit vydržet, přemluvit dítě, ať to ještě zkusí, a nebo to změnit kroužek, rovnou najít něco jiného. Tohle člověk řeší často.
1: Je mi to jasný. Teď to jako vezmu možná z pohledu mýho, kdy mám samozřejmě 3 dcery a taky to bylo na našem denním pořádku, protože většinou ty děti přišly, jo, tohle to chci dělat a člověk třeba tušil, že to nebude ono, ale zase dobře, tak budíš. Hmm. Tak u nás bylo takový jako zastáncem, jsme byli toho, vybral jsi to, tak my ti to teda zaplatíme, ale jako ten rok tam jakoby budeš. Ale samozřejmě záleží, jak máte jako starý ty děti a kolik jsou jako citliví a tak podobně. Samozřejmě i na tyhle ty otázky se můžou rodiče ptát a ptají se přímo těch lektorů na místě, protože je někde možnost si třeba kroužky vyzkoušet, že tam během toho září zkušenost. Když se vám líbí, tak si zaplatíte, nebo třeba si zaplatíte, pak se vám nelíbí, tak jestli se vrací peníze, všechno tohle, to se vlastně můžete přímo zeptat těch lektorů a je to jako hrozně fajn, protože zaplatit 4 různé kroužky a pak vracet to kroužku, přece jenom není to jako levná záležitost, tak tady je ta možnost si to jako vyzkoušet na načisto a zjistit, jestli ty lektoři vám sedí, jestli jsou to jako fajn lidi, protože dost často těch 5 minut na tom místě vám vydá jako daleko víc než prolez webovky, Facebooky a podobné věci.
0: Zkrátka a osobní setkání.
1: Přesně tak.
0: Jestli můžu být trochu osobnější, prozradíte nám, jaké kroužky jste navštěvovala vy, když jste byla malá, co vám se nic ovlivnilo v tom dobré?
1: Tak já jsem tady plzeňská, takže jsem byla přímo jako z Doubravky, takže samozřejmě místní D-klub už fungoval tenkrát, ale jinak jsem jako nejvíc vyrostla na skautech, takže zdravím na Doubravku, kde jsou skauti pořád stále a hrozně mě to těší, protože ty děti, které tam tenkrát byly a vedla sebe, tak už samozřejmě nejsou děti. A tak, a teď se třeba někomu narodilo miminko, tak je to hrozně jako hezky se to vrací a jinak jsem jako byla i na sportovních kroužcích kreativních, hudba mi nikdy moc nešla, takže tady úplně nebudu pokoušet nějaký zpěv, ale je pravda, že vlastně jako taky to bylo hodně různorodý a u mě to teda sedí úplně přesně, že vlastně já to v práci naprosto všechno jako používám. Takže říkala jsem si, že jako k čemu mi to bude, ale jako nějak se domluvit, organizovat, pohybově, dát další, je to sranda, ale baví mě to, je to fajn.

0: Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže je hostem v našem dnešním dopoledním vysílání. Povídáme si stále o festivalu volného času 2026, který proběhne už zítra. A já se ještě možná zeptám přímo na Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže na vaše další aktivity, pokud můžete prozradit, co dalšího se chystá, jak široké jsou.
1: My jsme hodně širocí. Já tady mám takovou žlutou chobotnici a my jsme takový hodně chapadlatý, hodně roztažný, protože Plzeňská krajská rada dělá support spolkům, co pracují s dětma a mládeží v celém Plzeňském kraji. My máme přes 70 neziskovek, který dělají v našem kraji něco s dětma, ať už jsou to kroužky, ať už jsou to workshopy, akce pro děti, tábory, takže vzhledem k tomu, že jsou to dost často lidi, kteří pracují a ve svém volném času se věnují dětem, tak potřebuji občas poradit s tím, co má být na rejstříku, s tím, jak správně udělat tábor, jak to vyúčtovat, tak od toho jsme tady my. A máme samozřejmě i budovu, skupovku, kterou ano. Asi budou možná lidi znát víc, je to taková hezká žlutá kostka na Borech a tam právě ty spolky můžou dělat svoje aktivity. Takže ta je od rána do večera plná, někdy i v noci, protože dost často přijedou ty spolky třeba teď z vesnice, přijedou do toho velkého města, přespí tady, projdou si historický centrum, zahrajou si tu nějakou hru a zase fačí, takže snažíme se to využívat co nejvíc. Aby...
0: Máte takové pěkné moto, pomáháme malým, aby vzniklo něco velkého, to je hezké.
1: Je to tak, protože ty spolky si zaslouží prostě, aby mohli pracovat s těma dětma, tak jim pomůžeme s takovou to jako míň zábavnou částí, kterou spolková činnost přináší.
0: Takže předpokládám, že zítra vy a vaši kolegové budete na místě, budete na značkách ve Chvojkových Lomech.
1: Je to tak, bude nás tam spoustu, bude to hrozně fajn, hlavně počasí oproti loňskému roku vypadá dobře, pršet nemá, tak já myslím, že to bude super.
0: Tak pojďme prosím na závěr ještě jednou připomenout, od kdy, kde přesně. A pokud někdo nestihl, tak kde najde další informace?
1: Přesně tak, takže ve středu 2. září se na vás budeme těšit ve Chvojkových Lomech. Je to park vedle bazénu Slovany, kde budeme mít přes 40 organizací a přes stovky kroužků na jednom místě, kde si můžete vyzkoušet aktivity pro děti na nový školní rok, objevit, v čem jsou šikovní, aby našli svoje kamarády, který pak třeba je celý život budou provázet. Takže 2.9. od 13 do 19 hodin budeme na místě.
0: A program tady na vašem webu?
1: Program najdete na webu, všechno to je www.skupovka.cz, přímo nahoře na vás bude blikat festival, tak tam si můžete zobrazit, na které organizace si můžete těšit a zároveň i mrknout na pódiový program, který se tam kolem 3. hodiny rozjede a budou tam děti ukazovat, co se všechno naučili, jak jsou šikovní.
0: A žlutou chobotnici si mohou pohledit, můžou se s ní vyfotit.
1: Je to tak,
0: tak jako my tady ve studiu.
1: Provázet celým festivalem a budeme se na vás moc těšit.
0: Tak děkujeme za pozvání, přejeme, ať se akce vydaří. Naším dnešním hostem byla Barbora Vlnová, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naschranou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 46 minut, naše dopolední vysílání pokračuje. Pokud se podíváte do programu divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, už 11 let tam najdete na úvod nové sezóny průvod Vendelín. A platí to i tentokrát. Pokud chcete herce, tanečníky a zpěváky osobně pozdravit, promluvit s nimi, máte k tomu právě dnes ideální příležitost. Já už teď po telefonu zdravím ředitele divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Martina Otavu. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Průvodem Vendelín už několik let zahajujete novou sezónu. Jaká podle vás bude? Na co se vy osobně těšíte asi nejvíc?
1: Tak bude náročná, bude plná zážitků, a to jak pro naše soubory, tak pro našeho diváka. A na co se těším nejvíce, aby to nevyznělo trapně, těším se na celou sezonu, ale nejvíc se těším na poslední představení, které se odehraje na Lokotíně v amfiteátru. A bude to po letošním muzikálu Mamma Mia, tak to bude opera a bude to opera Trubadur, Giuseppe Verdi Trubadur. A na tuto show, na toto spektakulární představení prodáváme lístky už od července a máme asi 3000 lístků už prodaných, takže kdo bude chtít přijít, ať si okamžitě na internetu pořídí pěkné vstupenky, protože brzo nebudou.
0: Mm-hmm. Zatím jsme tady na začátku, povězte prosím, čím tu novou sezónu zahájíte?
1: Tak prvním představením bude premiéra, tedy první premiérou, bude představení muzikálové a bude to 19. a 20. září, bude to koncert ve Velkém divadle, který je nazvaný Jsme nejen muzikál.
0: A teď už prosím k samotnému průvodu Vendelín. Odkud vyrazí, kam půjde a co všechno se během té cesty vlastně bude dít?
1: Tak v 16 hodin vyráží průvod vedený Vendelínem Budilem a jeho muzami. Na kočáře pojede a pojede od Mlýnské Strouhy v 16 hodin a bude ho následovat celý průvod našich pracovníků, herců, zpěváků, technických spolupracovníků. Většina z nich bude i kostýmovaná a pojede se až k Velkému divadlu tím kočárem a průvod pojede, tedy půjde za tím kočárem a skončí v prostoru u Velkého divadla v 16.30, kde zahajujeme velikánský koncert, ve kterém se představí všechny čtyři soubory. Budou tam ukázky z operety Veselá vdova, z muzikálu Sestra v akci, nebo například Labutí jezero, Činohra, bude dávat ukázky ze Skupy, což bude nová inscenace, a představíme také náš dětský sbor Kajetán, takže program bude veliký a zábavný, budou tam i hry pro děti, takže nikdo se jistě nebude nudit.
0: Vendelína, který odkazuje na výraznou osobnost a zároveň ředitele tehdejšího městského divadla v Plzni, Vendelína Budila, pokaždé v průvodu stvárňuje někdo jiný. Kdo to bude letos?
1: Ano, ano, on se vtělí vždycky duch Vendelína do našeho nějakého herce a to se nikdy neví a ví se to až krátce před tím průvodem, do koho se to on vtělí. Takhle to se nám dal na vědomí teď dnes ráno, že to bude Martin Šefl.
0: Takže už to víme. Pokud má někdo divadlo rád a chtěl by vás třeba podpořit tím, že přijde v kostýmu, může takto dorazit? A jsou případně nějaké doporučené nebo naopak nedoporučené kostýmy?
1: Tak to je právě to krásné. Ano, měl by dorazit. Musí dorazit a musí si to vychutnat spolu s námi. Může kontaktovat své herce, své tanečníky, své zpěváky, diváci, kteří budou stát okolo nás, okolo jdoucího průvodu, tak budou mu dávat naše umělci programy. Na září, říjen dostane, kdo dostane ten program, tak bude mít možnost jít jim, jak je vytištěný takový programek, uplatnit slevu na vybraná představení na září a říjen, takové balíčky, to je pro ty, kdo vlastně se zúčastní nebo budou u toho průvodu, to je naše taková velká rodina a samozřejmě může, či je vítáno, aby si vzal jakýkoliv, třeba i sebebláznivý kostým kačera, anebo nějaké královny. Ta vlastně smysl toho průvodu je otevřít sezonu a předvést našim divákům, že tady jsme, že otevíráme tu sezonu a hlavně je to trošku tak motivováno průvodem shakespearovských slavností, které dělalo pro zatím divadlo v Praze roku 1863. Vlastně tam herci chodili v shakespearovských kostýmech vytažených z fundusu i z těch her, které se od Shakespeara v tou dobu hráli. Tak my něco takového děláme a připravujeme pro naše a s našimi diváky, s našimi občany.
0: Tak to ještě jednou prosím zopakujte. Průvod Wendelin dnes vyjde v kolik a odkud?
1: Takže Mlýnská strouha jako každý rok v 16 hodin. V 16 hodin už vyráží prosím kočár s Wendelinem Budilem a on je přesný, pedantský, takže buďte tam radši o něco dříve. A v 16.30 dorazíme před Velké divadlo, kde začíná velký program pro vás.
0: A nás pozval přímo ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla, Martin Otava. Moc děkujeme, ať se průvod i celá sezóna vydaří. Naslyšenou.
1: Určitě, přijďte.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Božídar si nechal odhadnout finanční hodnotu hotelu Klínovec. Destinační agentura Živý kraj slaví 10 let od svého založení. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. A dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zastupitelé Božího daru se na svém zasedání seznámili s nejnovějším znaleckým posudkem finanční hodnoty zchátralého hotelu Klínovec. Historický hotel s přilehlými pozemky by měl stát minimálně 86 milionů korun. O případném prodeji areálu ale budou rozhodovat až nově zvolení zastupitelé.
2: Schůzka zastupitelů kvůli hotelu na Klínovci byla pouze informativní. Současné zastupitelstvo totiž o zásadních věcech rozhodovat od července nemůže, protože po rezignaci opozice zůstaly v sedmičlenném zastupitelstvu mandáty pouze jeho čtyřem členům. Právě kvůli diskusi o budoucnosti Klínovce panovaly mezi zastupiteli v uplynulých čtyřech letech napjaté vztahy. Z Božího daru Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Destinační agentura Živý kraj si připomíná 10 let od svého založení. Koordinuje společnou propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické lokality. V loňském roce region navštívilo přes 1 400 000 hostů, což je o více než polovinu více než před 10 lety. Roste také podíl domácích turistů.
3: Právě na české turisty se krajská destinační agentura zaměřila během covidové pandémie. V příštích letech chce vedení agentury prodlužovat pobyty návštěvníků a zároveň motivovat, aby se nesoustředili jen do několika nejnavštěvovanějších míst, ale zamířili i do méně známých částí kraje. Z Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrváceným nožem s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu". Obžalobě v kauze čelí taky šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky bude justice projednávat zvlášť. Lisabon nechá postavit novou pozemní lanovku, která loni v září zničila tragická nehoda. Při ní tehdy zemřelo 16 lidí. Lisabonský dopravní podnik teď rozhodl, že lanovku není možné kvůli rozsáhlým škodám opravit. Nová lanovka by měla podle dopravního podniku zajistit maximální bezpečnost a zároveň respektovat historickou identitu lanovek ve městě. Na její vybudování chce na začátku příštího roku vyhlásit mezinárodní soutěž. Začít jezdit by měla v roce 2029.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte kupovitou oblačnost, v Krušných horách se může objevit i slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Z důvodu opravy dopravního značení počítejte se zdržením na silnici 1/21 mezi Drmoulem a Starou Vodou na Chebsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedenáct hodin a 4 minuty, před námi je další hodinka dopoledního vysílání. Víte, co jsou takzvaná parazitická slova? Odpověď přinese dnešní jazykový koutek, a to už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

Grafikstar.

0: Jazykový koutek.
1: A s odbornicí na češtinu si teď bude povídat Stanislav Jurík.
2: Míváte občas pocit, že se všude kolem vás začalo vyskytovat nějaké slovo nebo slovní spojení? Všichni ho říkají a vy nakonec zjistíte, že už ho říkáte taky. A pak bývá těžké se ho zbavit. Stává se to i jazykovědcům? Na to se ptám Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Ani nevíte, jak často. Módní slova jsou v jazyce častým jevem. Lidé se ve svém vyjadřování chtějí například někomu podobat. Přejímají pak do své aktivní slovní zásoby obraty, které daný člověk používá. Poslední dobou se v mluvených projevech takto šíří slovní spojení nějakým způsobem. Tento obrat někdy nahrazuje slovo nějak. Například ve větě musíme to nějak vyřešit. Místo toho mluvčí řekne musíme to nějakým způsobem vyřešit. Jakoby podobu, kdy vyslovuje slova nějakým způsobem, získával čas a přemýšlel už o tom samotném řešení. Slovní spojení nějakým způsobem je v současnosti nadužíváno natolik, že už slyšíme i vyjádření typu ta kniha je nějakým způsobem zajímavá. Zde už se jedná skutečně o slovní vatu. Ani slovo nijak by v této větě nedávalo smysl.
2: A je to takový problém, když člověk při mluvení použije dvě slova místo jednoho?
3: Když se to stane jednou, problém to jistě není. Horší je, když se to přehání. Tomuto jazykovému jevu říkáme multiverbizace. Jde o vytváření víceslovných pojmenování pro skutečnosti, které své jednoslovné pojmenování už mají. Někdy chce mluvčí zdůraznit část významu toho jednoslovného pojmenování, například když místo slova ratifikace použije slova ratifikační proces. Takový ratifikační proces mezinárodní smlouvy trvá určitě mnohem déle než pouhá ratifikace. A někdy multiverbizací nechceme vyjádřit nic speciálního, jenom rozmělňujeme vlastní projev, získáváme čas a pozornost posluchačů a napínáme jejich trpělivost. Tak místo, abychom něco dělali zajímavě, děláme to zajímavým způsobem.
2: A kde se s multiverbizací setkáme nejčastěji?
3: Multiverbální výrazy bývají stylově příznakové, objevují se hlavně v publicistickém, odborném nebo administrativním stylu. Vtipný příklad administrativní multiverbizace funguje v pohádce Čertí brko, kde Lucifer vysvětluje, že peklo je úřad. Jeho podřízený mu pak hlásí, veličenstvo, za minulý měsíc jsme provedli 13 jímek hříšníků. Užívání slovního spojení provést jímku namísto zajmout nebo chytit dělá z pekla v téhle pohádce skutečně úřad. Stejně efektivně jako podobné multiverbizace dělají z úřední češtiny peklo.
2: Nějakým způsobem jsme se dopracovali ke konci dnešního jazykového koutku. Růžena Písková, díky. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Technických památek. Technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavena v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, a to takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meander vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblásky, prostě taková filtrace přírodní.
3: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry, a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
3: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď se vás zeptám, už jste někdy slyšeli o takzvané sedací výzvě? Pořadí třetí sedací výzva se právě včera odpoledne konala u bazénu v Plzni na Slovanech. Hlavním organizátorem těchto sedacích výzev je spolek Dárce života propagující dárcovství krve. A pokud jste se některé zúčastnili, tak víte, že k dosažení drobné odměny je třeba udělat nejméně 30 sedů na židli.
1: Je to pohybová výzva, která má lidem říci, dlouho sedíš na židli a židle je tvůj nepřítel, udělej si z něj, z té židle, svého přítele, tím, že se párkrát za sebou zvedneš a sedneš si.
2: Sedací výzvu nám představuje Miroslav Morávek ze spolku Dárce života. Inspirací k téhle akci byl Zdeněk Svěrák. Ten příběh nám prosím povyprávějte.
1: Pustil jsem si záznam oslavy 90. pana Zdeňka Svěráka. Koukám na to a pan Svěrák za hodinu a 43 minut té oslavy se 20krát zvedl ze židle a 20krát si sedl ve svých 90 letech. A já jsem si říkal, někdy, když sedím 3 hodiny u počítače téměř bez hnutí, tak se mi potom z té židle strašně těžko vstává. Pojďme zkusit udělat tuhle pohybovou výzvu a vyzvat lidi, aby to zkusili spolu s námi. Ku podivu se ukázalo, že to lidi velmi zajímá.
3: Já svůj osobní rekord nemám, ale vím, že rekord je 1000, ale to ovšem jedna sportovkyně 11letá zvládla.
2: Prozradíte, je to anonymní, kolik je vám let?
3: 73.
1: Sedal si nám tam pán 86letý a udělal taky těch 30, přestože mu stačilo 20, na to 80 stačí 20krát. A nejmenší dítě jsme měli asi 5leté.
2: Váš spolek dlouhodobě podporuje dárcovství krve. Jaký výsledek v tomhle směru očekáváte od sedací výzvy?
1: Naším cílem je přilákat pozornost k darování krve, případně pokusit se získat nové dárce. A tohle je typická záležitost pro většinou spíš mladší lidi, které my potřebujeme jako dárce.
4: Pro transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň je každý dárce cený, takže moc vítáme jakoukoliv aktivitu na podporu dárcovství krve a určitě se přijďte zúčastnit nějakých dalších akcí, které budou následovat.
2: Doplňuje doktorka Eliška Jeřábek z plzeňského transfuzního oddělení.
5: Připravit, pozor, teď.
2: Spolek Dárce života podporuje dárcovství krve systematicky, což ostatně je možné vyčíst i z jeho loga. Je jím červený čtyřlístek pro štěstí, složený z 8 kapek krve.
1: Význam všech těchto kapek a celého loga najdete na našich stránkách www.darceživota.cz, samozřejmě bez diakritiky. A také tam najdete všechny informace o činnosti spolku, co potřebujete vědět.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak pokud si právě teď dáváte nějakou podobnou dobrotu, přejeme dobrou chuť, blíží se poledne, po 12. hodině už písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Pěkný den přeje Michaela Vondráčková.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Boží dar připravuje rekonstrukci ulic v centru města. Na Růžovém vrchu v Karlových Varech je nově zrekonstruovaný sportovní areál. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Dnes bude oblačno a teploty do 23 stupňů.

0: dnů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a Matěj Štech. Město Božídar letos na podzim postupně obnoví asfaltové povrchy ulic v blízkosti kostela svaté Anny. Úpravy se budou týkat zejména silničního průtahu, který je v současné době ve špatném stavu a motoristé při jeho průjezdu musí výrazně zpomalit.
1: Výměna asfaltu čeká prakticky celou délku městského průtahu. Vybraná firma opraví také popraskaný povrch ulice v blízkosti kostela ve směru k hlavnímu náměstí. Podle vedení obce nebylo možné opravy zajistit v létě kvůli vysokým teplotám. Naplánované opravy chtějí zástupci města zajistit do konce letošního podzimu. Z Božího daru Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Karlovy Vary dokončily rozsáhlou rekonstrukci sportoviště u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Město za ní zaplatilo 20 milionů korun. Nový areál nabízí 250-metrový atletický ovál, fotbalové hřiště s umělou trávou, kurt naházenou i volejbal a workoutové prvky, říká mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
2: Tady v podstatě byl dožilý atletický ovál a takové multifunkční plochy. Chyběla další sportoviště pro potřeby školy, školní družiny a i sportovních klubů, které sídlí třeba v okolí Růžového vrchu, aby to využití bylo variabilnější. Proto jsme se rozhodli jednak kompletně zrekonstruovat tu atletickou část, zejména atletický ovál.
0: Díky novému osvětlení budou moci školáci i místní sportovní kluby využívat hřiště taky v podvečerních hodinách. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensku na schůzku ministrů zahraničí věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
3: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání, ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
0: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí. Polské úřady vyšetřují možný žhářský útok na továrnu na součástky dronů. Oznámil to tamní ministr vnitra Marcin Kierwiński, informuje o tom Polský rozhlas. Na záběrech z bezpečnostních kamer byl podle ministra vidět maskovaný člověk. Vyšetřovatelé navíc poblíž továrny našli několik předmětů, které můžou s požárem v noci na pondělí souviset. O jaké předměty se přesně jednalo, ale polský ministr vnitra neřekl. Při požáru se nikdo nezranil. Sport. Osminásobný vítěz zlatého míče fotbalista Lionel Messi už nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech měsíc poté, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentinou vyhrál světový šampionát. Dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. Počasí. Dnes čekejte kupovitou oblačnost, v Krušných horách se může objevit i slabá přehánka. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehoda se stala na silnici 210 u obce Dolní Nivy na Sokolovsku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Hezký dobrý den, tak jsme tady opět s pořadem Českého rozhlasu Karlovy Vary, ve kterém plníme vaše písemná a telefonická přání. Dnes je úterý, už máme 1. září 2026. Dnes poprvé šli žákyně a žáci do škol, tak jim popřejeme úspěšný letošní školní rok. No a vám, kteří posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, jenom pro osvěžení připomenu, že spojení do našeho pořadu, které je stále stejné, vypadá následovně: e-mailová adresa studio.vary@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. A už jsem zmínil, že 1. září svátek mají Linda a Samuel a u mikrofonu úterního vysílání je Petr Čimpra. Přeji vám hezký den a klidný poslech. A na úvod Eva Farna. Boží mlejny melou.

0: prvních zářijových písničkách pro vás zaspíval také Adam Ďurica. Teď máme 12 hodin, 12 a půl minuty. Já na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary teď po telefonních linkách vítám paní Annu z Karlových Varů. Hezký den.
1: Dobrý den. Já jsem před časem napsala takové povídání o prázdninách a ráda bych ho věnovala všem, kteří dneska nastoupili do škol. A chtěla bych také jim nechat zahrát písničku Září od Karla Gotta, která se k tomu třeba bude hodit.
0: Dobře, tak povídejte.
1: Děkuji. Prázdniny jsou zdánlivě nekonečná řada dní, kdy už konečně nic nemusím. Papírek s akordy písničky zapomenutý v zásuvce internátního pokoje, vyrytý monograf na lavici v opuštěné třídě školy, provoněná paseka v lese, noci protančené na diskotékách, pusa odborůvek malin a ostružin, východ slunce nad vodou, vítr v korunách stromů i louka plná vůní a také mámino. Měla by ses občas podívat na tu němčinu. Třpit hvězd při posezení u táboráku, dešť ve vlasech a čisté potůčky hor, čtení hezké knížky pod peřinou, setkání a rozchody, spousta pohlednic, SMS a MSN od kamarádů a kamarádek, odjezdy a příjezdy, a najednou ten úplně poslední den školy, kdy je ti do breku, že všechno tak rychle uteklo. A nebojte se, prázdniny zase budou a já chci všem školákům, studentům a i učitelům popřát jen to nejlepší do nového školního roku a buďte rádi, že ještě můžete chodit do školy. Díky.
0: Říká paní Anna z Karlových Varů, která připravila tohle krásné vyznání. Děkujeme vám moc, přeji vám hezké úterní odpoledne a zase někdy naslyšenou.
1: Ano, díky, taky, mějte se hezky.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A teď ve 12 hodin 22 minut jsou s vámi ty úterní 1. zářijové a já na telefonu 221 55 37 37 teď vítám Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Petře. Máme dneska takovej slunej den, když nám začalo to září, aspoň jdou děti nějakou pozitivní energii. A protože máme dneska svátek Lindy, včera měli Pavlínky, hráli jsme, tak dneska zahrajeme i Lindám, aby jim to nebylo líto. A to bude písnička od Ivana Mládka, Linda.
2: Tak vše je připraveno, děkujeme za to, že jste nám zatelefonovala také do našeho 1. zářijového vysílání. No a písničku, kterou jste vybrala, už můžete slyšet i vy v telefonním sluchátku a také naši posluchači na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak vám přeju hezké odpoledne, naslyšenou příště.
3: Ty taky, naslyšenou.

Tak tuhle písničku od Ivana Mládka vybrala paní Jarka ze Sokolova, která telefonovala do našeho úterního vysílání, a další písemný vzkaz je také ze Sokolova. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát pro mého syna Vojtíka a pro mého Milana a také k vám do rádia písničku od Marka Ztraceného Dvě láhve vína. Podepsána pod vzkazem je Míša ze Sokolova, tak i tu zdravíme a přejeme hezké úterní odpoledne. Marek Ztracený. Do that.

Dvě minuty po půl jedné posloucháte úterní písničky pro vás. U mikrofonu Petr Čimpra. Dnes je 1. září 2026. Svátek mají Linda a Samuel a spojení do našeho pořadu je stále stejné. Vy dobře víte, že je to telefon 221 55 37 37 a nebo e-mailová adresa, kam píšete vaše vzkazy studio.vary@rozhlas.cz.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

Tak to byl Jan Nedvěd. Dospíval ve 12 hodin 43 minut a 20 vteřin k tomu. Posloucháte úterní písničky pro vás. Je 1. září 2026 a svátek slaví kromě Samuela také Linda. Přišel nám písemný vzkaz. Dobrý den. Dnes slaví svůj svátek Linda Kopecká z Prahy. Je to naše veliká kamarádka a my bychom jí chtěli nechat zahrát písničku od skupiny Elán, Tanečnice z Hlučnice. Pod tímto vzkazem k svátku jsou podepsáni Jarda, Petr, Honza a Míša.

0: Za 10 minut bude 13 hodin, ještě několik málo minut budou nabízet první zářijové písničky pro vás. Písničky, které si vybíráte vy, buď písemně nebo telefonicky. Já teď na naší studiové lince vítám paní Anu ze Sokolova, z Ostrova. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás poprosím, paní Jeňčko, abyste nám řekla, komu budeme hrát, zatím jsme toho moc neslyšeli.
1: No, tak já nechám zahrát. Láďovi, bali jsme se spolu Atlantiku, kamarádovi Vaškovi, Standovi z Volců, Mírovi ze Sokolova, Olice Alence, Alici Kamuřce, Haluce Holice a vám.
0: Dobře, tak to byla paní Anna z Ostrova. Naslyšenou, pěkné úterní odpoledne, mějte se fajn.

Za 6 minut 13 hodin čas pro aktuální zprávy s Matějem Štechem a po nich začíná první zářijové vydání pořadu Alex a host. Tak takové byly úterní písničky pro vás. My se také dnes uslyšíme chvilku po 14. hodině v dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Teď posílám ještě skupinu Abraxas, obyčejný svět.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O prázdninách v Karlovarském kraji zemřel při nehodách jeden člověk, loni tři. Dalovice na Karlovarsku zajišťují provoz školní jídelny novým způsobem. České dráhy ode dneška povede Lenka Hamplová. Odpoledne čekejte oblačno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. O prázdninách v Karlovarském kraji zemřel při nehodách jeden člověk. Loni měli havárie tři oběti. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Jediná smrtelná nehoda letošních letních prázdnin se stala v srpnu na silnici 606 u Kinšperka nad Ohří. Loni v srpnu zemřeli dva lidé. Od začátku roku si nehody v Karlovarském kraji vyžádaly 11 životů. Celkem se letos v srpnu v regionu stalo 182 nehody. O 35 více než loni. 6 lidí se při nich těžce zranilo, 59

0: utrpělo lehká zranění. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Dalovice na Karlovarsku od dneška zajišťují provoz školní jídelny prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace. Vedení stravovacího zařízení teď nově spadá přímo pod obecní úřad. Jídelna v Dalovicích denně připraví zhruba 180 až 200 obědů. Stravují se tam děti z mateřské a základní školy a studenti střední školy logistické. K dispozici je také veřejnosti.
1: Zřízení vlastní příspěvkové organizace podle vedení obce souvisí s převodem financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol. Radnice chce mít zároveň větší kontrolu nad provozem jídelny a kvalitou podávaných jídel. Z Dalovic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce navrhl ministr dopravy Ivan Bednář za SPD. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu je už přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo.
2: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10x tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes čekejte kupovitou oblačnost. V Krušných horách se může objevit i slabá přehánka. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Srážka dvou osobních aut na silnici 210 v Dolních Nivách Boučí by měla být odstraněna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, rádi. Ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. A říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo. Už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano. Ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme jeli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci Natálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych, vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu, si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jak mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády. A říkali, tyve, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace. A možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost. Dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem. Už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost. Takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou. Ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V chebské škole otevřeli obor požární ochrana. Výuku propojí s praxí u hasičů. Karlovy Vary se připravují na tradiční folklorní festival. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Zítra čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Celkem 23 studentů dnes začalo studovat na integrované střední škole v Chebu nově zřízený obor požární ochrana. Studium čtyřletého oboru s maturitou bude úzce propojeno s hasičským záchranným sborem. Jak uvedl jeho krajský ředitel Oldřich Wolf, na jeho stanice budou studenti chodit na praxi a odborníci od hasičů budou i mezi pedagogy, kteří budou přednášet odborné předměty. Pro hasiče je vznik nového oboru možností, jak připravit budoucí členy sboru na skutečnou praxi. Do Karlových Varů zítra přijedou první účastníci tradičního folklorního festivalu. Doprovodný program začíná jarmarkem řemesel u hlavní pošty a ve čtvrtek odpoledne na Novém náměstí v Sokolově. Hlavní program letos nabídne 12 domácích a zahraničních souborů, které od čtvrtka do neděle vystoupí v různých částech karlovarské lázeňské zóny, říká ředitel přehlídky Jan Boháč.
2: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty. Gala program a koncert pro děti je ve velkém sále hotelu Thermal a zahajovací koncert je potom v Imperial.

0: vlastně vše zakončíme taneční veselicí v Poštovním dvoře.
1: Kromě domácích souborů letos na festivalu vystoupí hudebníci a tanečníci z Řecka, Estonska, Slovenska, Německa a Kyrgyzstánu. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by tak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy na místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Vyšší dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí, jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí 18 zraněných. Údery na Kyjev a Kyjevskou oblast pokračují už šestý den v řadě. Ty dnešní cílili hlavně na skladové prostory a železniční depa. Rusko oznámilo, že se zaměřilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě a v Oděse. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila na 200 dronů a střel. Sport. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohráli se Švédskem 0-3 po sedách 19-25, 23-25 a 21-25. Nejproduktivnější hráčka turnaje, švédská univerzálka Isabel Háková, v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michály Mlejnkové bylo složité ji bránit.
2: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Isabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaký chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set a ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní. Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, dopoledne postupně oblačno nebo až zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, který bude večer slábnout a biozátěž bude mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 mezi Velkou Hleď Sebí na Chebsku a Starou Vodou probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Dejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, tak nám začal nový školní rok a vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary přirozeně s datem 1. září 2026. Stále je to letní vysílání a my jsme rádi, že jste si naladili právě naše rádio i teď ve 14 hodin a 5 minut. Začíná dobré odpoledne, hned na úvod trocha muziky, ale za chvíli seriál, na který jste zvyklí v našem vysílání, pozveme vás na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Samozřejmě s Martinem Písaříkem. Tak vám přeji hezké úterní odpoledne a pohodový poslech.
3: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Huňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.

0: Minuty pro volný čas.
1: Je to tak, i v úterním odpoledním vysílání, tom prvním zářijovém, pro vás máme zajímavé tipy. Je 14 hodin 27 minut. Burzu knih připravili v městské knihovně v Ostrově, kde čtenářům vzkazují: dejte knihám šanci na nový život. Otevřeno je do 18 hodin. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Mariánsko-Lázeňských Nových Lázních od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. O přednášku je třeba se zajímat prostřednictvím rezervace. Městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, může si do 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. Výstava Kosmické zrcadlo představí v Mariánsko-Lázeňském pavilonu lesního pramene nová díla norského umělce Andrese Grønliena a české umělkyně Anežky Hoškové. Vernisáž je dnes od 19 hodin. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci, když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. A různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na ašském poštovním náměstí. Tak takové byly první zářijové tipy pro volný čas ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

0: Minutu po půl třetí je s vámi úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. V neděli jsme vám v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněli nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky původně od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a právě Jaroslav Sapík.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenový vývar na zalití, jo? A já tak to vývar vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si tam dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10, jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Je nakrájen takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavnu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Václava Segla z Praskoles. A v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024. Půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: No a v tomto pracovním týdnu otevíráme druhé rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary a vůbec to první v měsíci září. Teď je 10 minut před 15. hodinou, čas na vaše telefonické inzeráty do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. A tak pokud máte inzerát ke zveřejnění, využijte naší studiové linky 221 55 37 37. Ještě jednou telefon k nám do studia, teď aktuálně 221 55 37 37. To je telefonní linka, na kterou přijímáme vaše inzeráty každý všední den chvilku před 15. hodinou v rubrice Rozhlasové tržiště. A tak pokud něco prodáváte, chcete vyměnit nebo naopak scháníte, chcete koupit, k tomu slouží tahle rubrika Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ještě jednou telefon 221 55 37 37. Já záměrně připomínám to telefonické spojení. Jsou posluchačky, posluchači, kteří si pečlivě píšou kontakt do našeho studia, pak teprve telefonují, ale zase nemohu tady dvě minuty vyprávět o tom, že máme tuto rubriku, protože jednak nás čekají za malou chvíli zprávy s Matějem Štechem a zároveň také máme další pořady a ta rubrika je o vás, o vašich telefonátech a ne o monologu moderátora odpoledního vysílání. Tak vše zaznělo. Vypadá to, že dnes budeme bez inzerátu. Nic se neděje. I zítra, chvilku před 15. hodinou, otevřeme rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mezi Aší a Karlovými Vary začal jezdit přímý autobusový spoj. V Karlových Varech u základní školy Krušnohorská otevřeli nové multifunkční sportoviště. Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. Zítra čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovy Vary a Aš ode dneška spojuje nová přímá autobusová linka. Na jejím financování se podílí město Aš a Karlovarský kraj. Nového spoje by měli využívat především studenti středních škol, seniori nebo lidé, kteří se potřebují rychle dostat z pohraničí do krajského města. Mezi prvními cestujícími využil nové služby student Libor Halík.
2: To je cíleně, vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp. Do školy jedu, do Karlových Varů. Spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju a je to super pro ty, co začínají jakoby teprve teď dojíždět. Já jsem to dřív musel jezdit vlakem a tohle určitě mnohem lepší si myslím.
0: Linka se čtyřmi zpátečními spoji denně bude jezdit zatím půl roku. Kraj posléze vyhodnotí její vytíženost. Karlovy Vary otevřely zrekonstruovaný sportovní areál u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Investice za téměř 20 milionů korun obsahovala především celkovou úpravu atletického oválu a fotbalového hřiště. Moderní zázemí teď mají k dispozici hlavně žáci prvního a druhého stupně. Ředitel základní školy Josef Šrámek ale chystá spolupráci i s místními sportovními oddíly.
3: Určitě bychom rádi navázali užší spolupráci buď s triatletem nebo se startem v atletice. Spolupracujeme dlouhodobě s HC Energie, která na suchý přípravy taky potřebuje něco jiného než ledovou plochu. A určitě věřím, že se nám ozvou ještě další kluby. V sousedství máme Lokomotivu fotbalovou, Přeskupec je Zedlecký fotbalový klub, takže myslím si, že ta poptávka po tom hřišti bude docela velká.
0: Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku v Olomouci. Ministryně financí Alena Schillerová

0: Z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
1: Jsme v období růstu ekonomiky. Jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice. Zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
0: Na dotaci, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti ale prý nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezitím zahájil vyšetřování incidentu. Sport. Šestice českých tenistů zvládla v druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menčík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková. Nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrčina. Vstup do turnaje v New Yorku čeká dnes další čtyři Češky. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, dopoledne postupně oblačno nebo až zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehoda se stala v ulici Májová v Chebu. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkný dobrý den, ke slovu se opět vrací úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď je 15 hodin a 5 minut 1. září 2026 a s blížícím se prvním zářijovým víkendem se také blíží zahájení významné společenské a kulturní akce Karlovarského folklorního festivalu. Pokolikáté se uskuteční, co čeká na návštěvníky na různých místech nejen lázeňského města, o tom všem si budu povídat s dnešními hosty, kteří přijali pozvání do našeho odpoledního vysílání. Už za malou chvíli rozhovor s nimi. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin, 12 minut, čas, kdy posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 1. září 2026 a v Karlových Varech jsou plné přípravy a plné obrátky přípravné práce letošního ročníku Karlovarského folklorního festivalu. Já jsem velmi rád, že pozvání do našeho odpoledního vysílání přijali Eva Hanková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A už tady vidím, že máme nějaký zádrhel, protože Eva promluvila a já ji moc neslyším teda. A druhým hostem je Jan Boháč, takto výkonný ředitel festivalu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne také.
0: Tak já si musím teď poradit s mikrofonem Evy. Ano, řekněte ještě něco. Já nevím, co se tady děje. Ano, tady máme nějaký zádrhel a nevím proč teda. Tak to je záhodou, trojku mikrofon máme větou. Nevím, co se děje, my si s tím ale poradíme za malou chvilku. Tak nic se neděje, já udělám jednu věc, já pustím písničku, protože by bylo na škodu, aby ten rozhovor nebyl tak, jak má. Posloucháte odpolední vysílání, za chvilku tedy povídání o 31. ročníku festivalu.

0: 15 hodin na 16 minut, tady je úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Lázeňská metropole a nejen ta bude hostit další ročník Karlovarského folklorního festivalu. A já jsem rád, že do našeho vysílání přijali pozvání Eva Hanková, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A společně s ní výkonný ředitel festivalu Jan Boháč. I vám hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak Eva Hanková se svým manželem byli u těch prvních roků fungování souboru folklorního souboru Dileň. Já jsem se domníval, že jste byli zakladatelé.
1: Ne, my jsme přišli do Karlových Varů ze studií z Prahy až v roce 1980 a to už tady soubor Dileň pěkných pár let existoval, ale je pravda, že můj muž si vymyslel folklorní festival.
0: Je ale pravdou, že soubor Dileň je spojen s vaším jménem, se jménem vašeho manžela řadu let a úspěšně vedete nové generace k tomuto žánru folklornímu umění. On ten karlovarský region neměl příliš ustláno na ružích v tomto oboru.
1: No v tomto oboru vůbec ne, protože 20. století tady dvakrát obrátilo vlastně dějiny na ruby. Napřed zmizlo všechno německé, potom zmizlo všechno české, potom se to zopakovalo, takže v podstatě náš kraj je dneska takové pole neorané, co se folkloru týče.
0: Říká Eva Hanková, já se teď obracím na Jana Boháče, já jsem vás jen nepředstavil jako výkonného ředitele festivalu, ale vy jste zároveň vedoucím, novým vedoucím souboru Dileň, je to tak?
2: Je to tak a zároveň jsem zářným příkladem tady vedení manželů Hankových, kdy jsem jako dítě začal v dětském souboru a zhruba po 30 letech fungování a teď vedu jednu ze složek.
0: Vy jste přesně tím vzácným příkladem toho, jak mladá generace přebírá ty zkušenosti nás, řekněme, Evo, dříve narozených.
1: Ano, ano.
0: A vy hrajete na něco nebo tančíte? Já mám pocit, že jste tanečník, ale teď si nejsem úplně jistý.
2: Ano, jsem tanečník, nicméně v nějaké mé historii se tam taky objevilo to, že jsem chvíli hrál na klarinet a na české dudy.
0: Kolik členek a členů má aktuálně folklorní soubor Dileň?
2: Pokud bychom zahrnuli všechny členy, včetně dětských přípravek a dětských souborů, tak se vždycky bavíme někde o čísle 90-100.
0: Tak říká Jan Boháč a vážení a milí přátelé, pokolikáté se uskuteční Karlovarský folklorní festival, dlužno podotknout s mezinárodní účastí. Paní Evo.
1: Po 31.
0: A vy budete účinkovat pouze v Karlových Varech, anebo stejně jako v předchozích letech i na různých místech našeho regionu?
1: Tentokrát jsou ta místa v regionu poměrně omezená, takže my máme pouze vystoupení pro Sokolovské kulturní léto.
0: Tak a zítra je středa 2. září a to už je pro vás zlomové datum, protože jen začnou najíždět účinkující prakticky z celého světa.
2: Je to tak, kromě účinkujících také stavíme jarmark lidových řemesel v prostoru hlavní pošty a jak jste zmiňoval, přijíždí soubory v první fázi ty zahraniční a následně potom v pátek dorazí většina českých souborů.
0: A ta stěžejní část našeho rozhovoru se bude týkat právě toho 31. Karlovarského folklorního festivalu. Jak početný štáb souboru Dileň se stará o všechny ty účinkující, o to, aby všechno klaplo na výbornou?
2: Nutno asi říct, že přípravy festivalu neprobíhají jenom týden festivalový, ale vlastně připravujeme ho lehce po konci předchozího ročníku, začínáme připravovat a v tom užším týmu je nás zhruba 15 a potom na ten festivalový víkend díky pomoci našich rodin a známých prostě se blížíme k vyšším desítkám, aby jsme to všechno zvládli.
1: Tak, je to tak.
0: Eva doplňuje informace výkonného ředitele festivalu Jana Boháče. Když se ohlédneme ještě za těmi předchozími ročníky, s jakým ohlasem se setkával Karlovarský folklorní festival? Já totiž vím, že vy účinkujete i v rámci porcelánových slavností a dalších akcí v průběhu toho daného týdne a víkendu a že je tady i mnoho zahraničních diváků.
1: Určitě festival velmi úzce spolupracuje s nejrůznějšími institucemi. Takže nejenom porcelánové slavnosti, ale spolupracujeme s Karlovarským symfonickým orchestrem, s Karlovarským muzeem a se spoustou dalších institucí, takže pomalu získáváme nejenom vyloženě příznivce folkloru, ale i příznivce historie, popřípadě příznivce klasické hudby, takže to nás nesmírně těší.
0: Tak účinkující najíždějí zítra, tedy 2. září, nicméně od 3. už máte plnohodnotný program, je ne?
2: 3. ve čtvrtek vlastně začínáme, to znamená máme zahajovací koncert.
0: Kde?
2: V Imperiálu v 19.30. Budeme rádi, když dorazíte, a jak Eva zmiňovala v předchozí větě, taková ochutnávka je v Sokolově na náměstí.
0: Tak to je čtvrtek 3. a pak už nadchází ten prodloužený víkend pro nás tedy, kteří se budeme účastnit této kulturní akce. Co nabídne páteční program, paní Hanková?
1: Páteční program je nesmírně bohatý, protože začínáme hned po ránu koncertem pro školy. Pořad Svět tančí zaplní velký sál v Termálu poprvé. Nemyslím, že prostě to je poprvé, ten pořad je již tradiční, ale on ho v sobotu, ten velký sál, náš festival zaplní ještě podruhé.
0: Říká Eva Hanková, která je společně s Janem Boháčem hostem našeho odpoledního vysílání. V rozhovoru budeme pokračovat po písničce.

0: Posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Mými hosty jsou výkonný ředitel Karlovarského folklorního festivalu Jan Boháč a také Eva Hanková, kterou všichni velmi dobře znají, protože dlouhá léta se svým manželem vede folklorní soubor Dylan, který je pořadatelem 31. ročníku i toho 31. ročníku Karlovarského folklorního festivalu. Paní Evo, vy jste připravili na pátek bohatý program. Už si mohou zájemci kupovat v těchto dnech vstupenky?
1: Určitě. Vstupenky jsou online tentokrát, takže na všech plakátech a na všech propagačních materiálech je vidět, jak si vstupenky zaopatřit.
0: Jak bude vypadat tedy ten páteční program? My už jsme nabídli v tom prvním vstupu takovou ochutnávku, je ne?
2: Je to tak, zahraniční soubory, které tady máme, vystoupí na tom zmíněném výchovném koncertě pro děti základních a mateřských škol. A pak ale můžete vidět stejné zahraniční soubory už i po městě, nejčastěji asi na porcelánových slavnostech, které jsme taky zmiňovali. A pak odpoledne také na jarmarku máme takovou hezkou malou scénu, kde se taky představí soubory.
0: Tak to je ten páteční program s datem 4. září a pak sobota a neděle. A to je tedy stěžejní čas, protože už v brzkých ranních hodinách se začíná. Obracím se tedy ještě jednou na výkonného ředitele festivalu. Musím tedy připomenout pro naše posluchače zároveň aktuálním vedoucím, nebo jen jedním z vedoucích souboru Delay. Tak jaká bude ta sobota?
2: Sobota začíná, jak jste zmiňovali, již brzy ráno. Přijíždějí nám historická vozidla před termál, tak jak bylo zvykem. To je taky velmi, velmi hezká akce. A následně se roztančí prakticky celé Vary u termálu, na Mlýnské kolonádě, na Tržní kolonádě. Pak máme pořad v muzeu, kde budou hrát naše muziky a od 16 hodin projde Karlovými Vary slavnostní průvod ve směru od Tržní kolonády k termálu, kde všechno zakončí náš slavnostní gala program a jak jste zmiňoval, vstupenky jsou už online, popřípadě v našem infostánku, který poběží také od zítra na jarmarku.
0: Když se podíváme do vašeho, Evo, pečlivě zpracovaného programu 31. ročníku Karlovarského folklorního festivalu, za vás, jako za osobnost tohoto žánru, kam byste nás ještě v sobotu pozvala?
1: No, já si myslím, že sobota byla skoro plně popsána. Určitě gala program. Určitě procházka po
0: takový
1: městě.
0: Takový ten finálový program.
1: Ano, to je vyvrcholení celého toho festivalu. Tam se jedinkrát setkají všechny soubory na jednom jevišti.
0: Já jsem čekal, že toto zmíníte, protože ono to setkání všech těch souborů na jednom místě musí být unikátní a ta podívaná je asi dechberoucí.
1: Je to dechberoucí už tím, jak všichni dělají s láskou jednu věc. A na pohled je to úplně různé. Každý ten soubor to dělá po svém.
0: Teď by mě hamba fackovala, kdybych se zapomněl zeptat na tu neděli 6. září. Kde začneme?
1: 6. září se sejdou všichni krojovaní na Tržní kolonádě na společné snídani, což je nádherná společná akce a i společenská akce, která nikde jinde nemá obdobu. A poté se rozejdou soubory k jednotlivým pramenům a od 10.30 se muzicíruje a tančí u každého pramene. Hlavně u těch, které jsou na hlavní kolonádě, to je na Mlýnské. No a celý festival končí v neděli odpoledne v Poštovním dvoře.
0: Tak to je, myslím, tradiční místo, je ne? Poštovní dvůr a závěrečný gala program.
2: On byl tradiční a vlastně po znovu otevření Poštovního dvora v loňském roce jsme se tam rádi vrátili a těšíme se na to, je to taková taneční veselice, dá se říct, takže určitě si, kdo si chce zatančit, tak ať dorazí i tam.
0: Tolik informací jsme nabídli v těch dvou vstupech našeho dnešního povídání. Nesmíme ale zapomenout, kde všude najdeme váš program. Máte facebookové stránky, Instagram. Obracím se ještě jednou na výkonného ředitele.
2: Určitě, pokud navštívíte stránky kffestival.cz a nebo naše instagramové profily, najdete určitě nejvíc informací, aktuálních informací, taky i možnosti o předprodeji těch vstupenek, jak jsme se zmiňovali.
0: Karlovy Vary budou opět hostit velkou slávu 31. roční Karlovarského folklorního festivalu. Já vám přeji, že se všechno vydaří. Mými dnešními hosty ve vysílání byly Eva Hanková, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A také Jan Boháč. Díky moc za rozhovor.
2: Naslyšenou, díky.
3: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Pět minut po půl čtvrté je vaším úterním společníkem Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. V Chebu dnes začalo studium nového oboru požární ochrana. Jde o první takový obor v Karlovarském kraji. Podle vedení kraje doplnil nabídku oborů vojenské a policejní školy. Zájemci o požární ochranu dosud museli dojíždět za studiem do Chomutova nebo do Kladna.
1: Mě celkově hasičina baví už od malá. Vlastně jsem tomu i vychován, veden od táty, takže teď jsem jako člen SDH Kinčper na Tohří, takže mě to celoživotně vlastně baví.
2: Student Pavel popisuje, proč se přihlásil ke studiu oboru požární ochrana. Věnuje se také například požárnímu sportu.
1: Závody tam jezdím a občas se i podílím na strojní na sičárně. Protože nás čekají i výškové práce, nějaké výcviky na vodě a vzhledem k tomu, že už máme nějaké zkoušky odbornosti, tak doufám, že budeme i v tom pokračovat, protože nechtěl bych zůstat na těch odbornostích, které teď mám.
2: Slavnostní zahájení nového oboru škola uspořádala v prostorách Valdštejnské obrazárny v Chebském muzeu. Do prvního ročníku nastoupilo 23 studentů, mezi nimi i dvě děvčata. Jednou z nich je Lenka.
3: Táta vlastně dělá dobrovolného hasiče a já chodím na kroužek, baví mě to a přišlo mi to jako fajn obor.
2: Na jakou část výuky se nejvíc těšíte?
3: Na tu praktickou část, až budeme pracovat s těma hasičema a profíkama.
2: Podle vedoucí odloučeného pracoviště hasičské školy Hany Valinové budou studenti v prvním roce studovat předměty jako na klasické průmyslovce.
4: Od druhého ročníku, a to je právě ta odlišnost, budou nastupovat na praxe, kde je budou učit přímo hasiči, kde budou vykonávat teda výcvik. A i samotní hasiči odborní předměty budou učit na naší škole.
2: Na přípravě oboru pracovali zástupci školy několik let.
4: Protože jsme museli splnit nejenom teda, který jsou ministerstvem školství, ty podmínky, ale dále jsme museli splnit i podmínky, které jsou dány generálním ředitelstvím.
2: Ředitel hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Wolf ocenil, že se absolventi můžou zapojit do praxe bez nutnosti dalšího doškolení.
5: Budou mít vystudováno přímo požární ochranu, to znamená, oni budou plnohodnotní strojníci, to znamená, budou mít odbornou způsobilost k obsluze techniky požární ochrany a to je samozřejmě jako pro nás velký benefit. Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
2: Na závěr čtyřletého studia čeká absolventy maturitní zkouška. Kromě hasičského záchranného sboru budou mít uplatnění jako podnikoví nebo drážní hasiči nebo jako požární technici. Z Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin, 43 minut, čas na soutěž v úterním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a teď už prozradím, o co dnes budete soutěžit v naší záležitosti soutěžním programu s datem 1. září. Dvě vstupenky na hrad Vilčtejn, kde je v pátek 4. září od 20 hodin na programu koncert kapely Lucie Revival jsou ve hře. No a na nádvoří středověkého hradu si tak můžete užít písně Amerika, Černí andělé, Medvídek, Sen, Šrouby do hlavy, Panic nebo Oheň. Tak dvě vstupenky na hrad Vilčtejn na koncert skupiny Lucie Revival jsou ve hře v našem úterním odpoledním vysílání. Pojďme dát prostor prvnímu volajícímu do naší soutěže. Kdo je s námi teď ve vysílání? Dobrý den. Kdo pak je ve vysílání? Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, já vás zdravím. Já nevím, neznám telefonní číslo, tak jsem nevěděl, kdo je teď na telefonu. Vy s námi soutěžíte pravidelně. Já vás zdravím, paní Marie, ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak vyhrát můžete dvě vstupenky na hrad Vilčtejn, kde je v pátek 4. září od 20 hodin na programu koncert kapely Lucie Revival. A mě k té dnešní soutěžní otázce inspiroval rozhovor s mými hosty. Před malou chvílí tady byly Eva Hanková a také Jan Boháč, oba z folklorního souboru Dileň, takto pořadatele letošního ročníku Karlovarského folklorního festivalu. A mě by zajímalo, pokolikáté budou Karlovy Vary hostit tento významný svátek folkloru. Tak pokolikáté se koná folklorní festival v Karlových Varech?
1: No, tak neposlouchala jsem.
0: Já vám dám možnosti. Je to 29. ročník za A, za B 30. ročník, anebo za C 31. ročník.
1: Tak to Bčko typnu.
0: Vy typujete B, jubilejní 30. ročník. Bohužel není to správně, paní Marie. Tak někdy příště naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Tak já vás jenom poprosím, když nám telefonujete do soutěže, buďte připraveni, protože zrovna vám můžeme zvednout telefon a je škoda, ten čas opravdu ubíhá, pak nestíháme dát prostor dalším soutěžícím. Teď je na telefonu kdo? Dobrý den.
2: Dobře, tady Alena.
0: A odkud?
2: Původem z Karlových Varů, ale teď nyní jsem v Ostrově.
0: Tak z Ostrova, dobře. Tak paní Aleno. Pokolikáté budou Karlovy Vary hostit Karlovarský folklorní festival?
2: Já bych řekla trojka.
0: Vy říkáte 31. ročník, vybrala jste tu variantu 3. Je to správně? Je to správně, na folklorní festival se samozřejmě můžete vydat, ale asi vám to nevíde v pátek, protože na pátek získáváte dvě vstupenky na hrad Vilčtejn na koncert kapely Lucie Revival. Tak já vám blahopřeji.
2: Děkuju.
0: A zůstaňte ještě na telefonu, řeknu vám, jakou cestou se k vám vstupenky dostanou. Naslyšenou.
2: Děkuju moc.
0: 15 hodin, 47 minut, čas, kdy posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 1. září 2026 a je čas na muziku. Bryan Adams, příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co nebo kdo je to korzet?
1: Trofej. Koruna.
2: Koronavirus.
3: Je to pan, který na něco hraje.
4: Na dudy.
2: Kytarista.
5: Je to pásek.
6: Co jde bačkovi?
7: To je divný slovo cizí. Ale nesmí se to nikde říkat.
8: Jseš to ty?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dalovice na Karlovarsku zajišťují provoz školní jídelny novým způsobem. Božídarnel na zváženou budoucímu zastupitelstvu prodej hotelu Klínovec. Soud potvrdil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje 3letou podmínku za zneužití pravomoci. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Dalovice na Karlovarsku ode dneška zajišťují provoz školní jídelny prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace. Vedení stravovacího zařízení teď nově spadá přímo pod obecní úřad. Jídelna v Dalovicích denně připraví zhruba 180 až 200 obědů. Stravují se tam děti z mateřské a základní školy a studenti střední školy logistické. K dispozici je také veřejnosti.
2: Zřízení vlastní příspěvkové organizace podle vedení obce souvisí s převodem financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol. Radnice chce mít zároveň větší kontrolu nad provozem jídelny a kvalitou podávaných jídel. Z Dalovic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Neúplné zastupitelstvo Božího daru doporučilo budoucímu zastupitelstvu zvážení prodeje bývalého hotelu Klínovec. Jak řekl místostarosta Jaroslav Formáček z hnutí Náš domov Boží dar, minimální prodejní cena by podle posudku měla být 86,5 milionu korun. Současné zastupitelstvo nemůže rozhodovat o zásadních věcech, protože ze sedmičlenného zastupitelstva zbyly jen 4 zastupitelé. Rekonstrukci hotelu na Klínovci se město, které je vlastníkem, snažilo realizovat v několika pokusech. Žádný ale dosud nevyšel. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011. V Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnierc. Ten byl za machinace při rozdělování evropských peněz opakovaně odsouzen. Spolu s dalšími lidmi měl ovlivnit dotace celkem za 14 miliard korun. Vyšegrádská čtyřka chce prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě či v oblasti umělé inteligence. Po schůzce ministrů zahraničí států V4 s japonským kolegou to řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Česko zastupoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
3: Diskutovali jsme naše postoje těch jednotlivých zemí tady a Japonska.

0: otázka, jaké máme vztahy vůči Číně, jaké máme postoje vůči Rusku, co říkáme na změněné geopolitické směřování Spojených států amerických a tak dále.
1: Podle Macinky je Japonsko pro střední Evropu klíčovým partnerem. Možnosti spolupráce s touto zemí vidí český ministr zahraničí například v kybernetické bezpečnosti nebo v sektoru pokročilých technologií.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte většinou polojasno, postupně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Májová u křižovatky s Pivovarskou havarovalo osobní auto s motorkou. A pozor, na 139. kilometru D6 směrem na Cheb je tam hlášená pneumatika na vozovce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, poslechnout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1. Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi na to
1: vzpomínám. Tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách. Ano.
1: A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Jo, to byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobírky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaňacka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosil bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal, kdo pak to je.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se a ještě jeden hlas od koho a komu.
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne, ne, ne, ne. Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale ano. Že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzima, všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde byste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovy, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor, mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se Synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím do Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
8: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat. Já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Mm-hmm. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: do
8: vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže absolutní. Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí.
0: Humoriáda. Rodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Mm-hmm, takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kice Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jibku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je J.R. Vávry, Ahmed Mahlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. To nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budu se má po Vávre, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegyni Jitce Němcové, děkuji pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech začíná studium nových sklářů a keramiků. Tachov otevřel dětskou skupinu pro 24 dětí, zatím jich nastoupí 17. České vrtulníky vyslané na pomoc s hašením požáru v Srbsku se vrátily zpět do Česka. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlových Varech dnes začali studenti navštěvovat nové učební obory sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky. Obory zahájili provoz za podpory Karlovarského kraje na střední škole keramické a sklářské. Absolventi by měli najít uplatnění zejména v místních podnicích. Jedním z nich je i tradiční sklárna Moser, kam bude část studentů docházet na praktickou výuku. Firma se s předstihem snažila zájemce o studium oslovit, říká generální ředitel společnosti Martin Dvořák.
3: Dali jsme komunikaci na školách, zvali jsme kariérní poradce k nám a podařilo se nám opravdu nalákat čistě jenom na ten obor sklář. 23 zájemců prošli přijímacím řízením na střední škole a jsem strašně rád, že jsme naplnili vlastně tu kvótu na ten první ročník a těšíme se na něho září.
2: Do prvních ročníků učebních oborů sklář a keramik nastoupila desítka studentů. V Tachově v Pivovarské ulici poblíž sportovišť dnes otevřeli novou dětskou skupinu. Zařízení je určené pro 1,5 až 3 leté děti. Kapacita je 24 dětí, zatím jich nastoupí 17, převážně dvouletých. Dětská skupina pomůže rodičům s péčí o děti a můžou se tak dříve vrátit do práce. Místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov popsala, jak nová budova vypadá.
4: Je to moderní stavba, má dvě podlaží, dole je herna, zázemí, šatna, výdejna, stravy a nahoře je obytné podkroví se zázemím pro personál, ale zejména s místem, kde budou děti odpočívat spinkat.
2: Zřízení dětské skupiny v nové budově přišlo na 30 milionů korun. 19 milionů korun pokryla dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy. Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřebné. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Během nasazení v balkánské zemi oba stroje provedly celkem 88 schozů vody z bambivaků. Norský král Hákon VIII. Složil slavnostní přísahu před poslanci. Podle ústavy tak na trůnu oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel loni v pátek ve věku 89 let.
5: Já lover.
6: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53letý syn převzal i oficiální motto.
5: Alt for Norge.
6: Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze

0: pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, postupně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, který bude večer slábnout. A biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 139. kilometru D6 ve směru na Cheb stojí pro poruchu odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Hezký podvečer, i 1. září 2026 přinese to podstatné, co přináší dění v našem regionu. V úterním vysílání přejeme klidný poslech. Už zítra začne v Karlových Varech opět po roce tradiční folklorní festival. Během dněj se setkávají účinkující ze světa a také z české hudební scény. Více v našem pořadu. Členové hasičského záchranného sboru, drážní hasiči, podnikoví hasiči nebo požární technici ve firmách. Takové můžou mít za 4 roky uplatnění studenti nového oboru integrované střední školy v Chebu. Téma probereme. Základní škola Krušnohorská na Růžovém vrchu v Karlových Varech má nové multifunkční hřiště za téměř 20 milionů korun. Podrobnosti už za malou chvíli. Přeji vám klidný podvečer a slovo bude mít také naše regionální stopařka. Tak klidný postech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Celkem 23 studentů dnes začalo studovat na integrované střední škole v Chebu nově zřízený obor požární ochrana. Studium čtyřletého oboru s maturitou bude úzce propojeno s hasičským záchranným sborem. Pro hasiče je vznik nového oboru možností, jak připravit budoucí členy sboru na skutečnou praxi. Tématu se budeme věnovat krátce po 17:15. Město Aš a Karlovy Vary spojuje ode dneška nová autobusová linka. Zatím na zkoušku ji zřídil ve spolupráci s Aší Karlovarský kraj. Spojení nejzápadnějšího cípu s krajskou metropolí je zajištěné na 6 měsíců. Mezi prvními cestujícími využil nové služby student Libor Halík.
2: To je cíleně, vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp. Do školy jedu, do Karlových Varů.
1: Spojení nejzápadnějšího cípu s krajskou metropolí je zajištěné na 6 měsíců. Dopravní podnik pak vytíženost linky vyhodnotí. Destinační agentura Živý kraj si připomíná 10 let od svého založení. Koordinuje společnou propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické lokality. V loňském roce region navštívilo přes 1 milion 400 tisíc hostů, což je o více než polovinu více než před 10 lety. Karlovy Vary otevřely zrekonstruovaný sportovní areál u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Investice za téměř 20 milionů korun obsahovala celkovou úpravu atletického oválu a fotbalového hřiště. Ředitel základní školy Josef Šrámek chystá spolupráci i s místními sportovními oddíly.
3: Určitě bychom rádi navázali užší spolupráci buď s triatletem nebo se Startem v atletice. Spolupracujeme dlouhodobě s HC Energie, která na suchý přípravy taky potřebuje něco jiného než ledovou plochu.
1: Moderní zázemí teď mají k dispozici hlavně žáci prvního a druhého stupně. Více se dozvíte za chvíli. Město Požídar letos na podzim postupně obnoví asfaltové povrchy ulic v blízkosti kostela svaté Anny. Úpravy se budou týkat zejména silničního průtahu, který je v současné době ve špatném stavu a motoristé při jeho průjezdu musí výrazně zpomalit.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 15 minut posloucháte úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Základní škola Krušnohorská na Růžovém vrchu v Karlových Varech má k dispozici kompletně zrekonstruovaný sportovní areál za téměř 20 milionů korun. Součástí moderního zázemí je nový atletický ovál, doskočiště, fotbalové hřiště s umělou trávou nebo kurt na streetball. Kromě školáků ho budou využívat i místní sportovní kluby.
1: Hřiště už bylo dost vyžilé, tartanová dráha byla popraskaná a na rovince byly hrboly od kořenů, které prorůstaly. Hřiště uprostřed bylo normální tráva, ale jakož bylo dlouhodobě neudržované, tak nebylo úplně rovný a pak už začalo být i nebezpečný pro využívání na tělesnou výchovu i pro ostatní sporty.
2: Ředitel školy Josef Šrámek. Co všechno vám v rámci nového sportoviště přibylo?
1: Přibylo nám lanový centrum pro nejmenší děti a pro družinu. Udělali jsme petánkové hřiště na odpolední ježití, workout pro aktivně sportující lidi. Dále nám přibyly dva streetballové koše a dvě hřiště, potom se nám zrenovovaly dvě hřiště s umělou trávou a samozřejmě tartanový ovál 250 metrů dlouhý.
2: Multifunkční hřiště je využíváno zatím pouze základní školou a sportovními kluby, nebo je dostupné i pro veřejnost?
1: Systém fungování pro veřejnost zatím stále řešíme, ale už jsme na definitivní verzi, že sem budou samozřejmě moc chodit i veřejnost. Jiná podmínka bude, že budu muset přes recepci utělocvičit, aby jsme alespoň trošku měli přehled o tom, kdo tady bude a aby se nám tady neničily věci a nic nestrácelo.
2: Bude docházet ještě k nějakým drobným opravám nebo drobným výměnám?
1: Bude docházet spíš k dorostu trávy. Počítáme s tím, že budeme muset časem vyměnit sítě, které jsou z původního hřiště.
2: V rámci otevření hřiště zde probíhá první trénink mladých sportovců z fotbalového klubu Slavie Karlovy Vary. Jak se vám líbí nové hřiště?
3: Určitě líbí, povrch je kvalitní, nám se tady bude určitě dobře trénovat a hrát.
2: Říká trenérka klubu Jaroslava Horvátová. Plánujete tady více tréninků?
3: Co mám informace, tak určitě rádi bychom využívali, protože využíváme i v podzemní části a zimní části tady tělocvičnu.
2: Došlo v rámci rekonstrukce i k rozšíření areálu? Ptám se mluvčí krajského magistrátu Heleny Kyselé.
4: Přesně tak, je to proto, aby zdejší škola a žáci, kteří jsou z velké části i sportovně orientovaní, měli to variabilní využití, aby mohli ty své sportovní dovednosti ještě zdokonalovat a děti, které třeba nepřijdou do styku se sportem, tak aby zde mohli si třeba i prověřit, jestli pro nějakou sportovní disciplinu mají vlohy, nebo jestli by je prostě bavilo jen tak jako koníček hrát fotbal nebo streetball.
2: Areál získal veřejné osvětlení, aby byla všechna sportoviště dostupná i posetnění. Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: 17:26 jste ve společnosti úterního dne v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. V Chebu dnes začalo studium nového oboru požární ochrana. Jde o první takový obor v Karlovarském kraji. Podle vedení kraje doplnil nabídku oborů vojenské a policejní školy. Zájemci o požární ochranu dosud museli dojíždět za studiem do Chomutova nebo do Kladna.
1: Mě celkově hasičina baví už od malá. Byl jsem tomu i vychován, veden od táty, takže teď jsem jako člen SDH Kinčper na Touhří, takže mě to celoživotně vlastně baví.
2: Student Pavel popisuje, proč se přihlásil ke studiu oboru požární ochrana. Věnuje se také například požárnímu sportu.
1: Závody tam jezdím a občas se i podílím na strojní na sičárně. Protože nás čekají i výškové práce, nějaké výcviky na vodě a vzhledem k tomu, že už máme nějaké zkoušky odbornosti, tak doufám, že budeme i v tom pokračovat, protože nechtěl bych zůstat na těch odbornostích, které teď mám.
2: Slavnostní zahájení nového oboru škola uspořádala v prostorách Valdštejnské obrazárny v Chebském muzeu. Do prvního ročníku nastoupilo 23 studentů, mezi nimi i dvě děvčata. Jednou z nich je Lenka.
3: Táta vlastně dělá dobrovolného hasiče a já chodím na kroužek, baví mě to a přišlo mi to jako fajn obor.
2: Na jakou část výuky se nejvíc těšíte?
3: Na tu praktickou část, až budeme pracovat s těma hasičema a profíkama.
2: Podle vedoucí odloučeného pracoviště hasičské školy Hany Valinové budou studenti v prvním roce studovat předměty jako na klasické průmyslovce.
4: Od druhého ročníku, a to je právě ta odlišnost, budou nastupovat na praxe, kde je budou učit přímo hasiči, kde budou vykonávat teda výcvik. A i samotní hasiči odborní předměty budou učit na naší škole.
2: Na přípravě oboru pracovali zástupci školy několik let.
4: Protože jsme museli splnit nejenom teda, který jsou ministerstvem školství, ty podmínky, ale dále jsme museli splnit i podmínky, které jsou dány generálním ředitelstvím.
2: Ředitel hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Wolf ocenil, že se absolventi můžou zapojit do praxe bez nutnosti dalšího doškolení.
5: Budou mít vystudováno přímo požární ochranu, to znamená, oni budou plnohodnotní strojníci, to znamená, budou mít odbornou způsobilost k obsluze techniky požární ochrany a to je samozřejmě jako pro nás velký benefit. Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
2: Na závěr čtyřletého studia čeká absolventy maturitní zkouška. Kromě hasičského záchranného sboru budou mít uplatnění jako podnikoví nebo drážní hasiči nebo jako požární technici. Z Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Dvě minuty po půl šesté posloucháte naše úterní vysílání. Karlovarský folklorní festival je největší přehlídka svého druhu v našem regionu. Každý rok přináší i novinky. Na začátku čtvrté dekády je jich hned několik. Především má festival nového ředitele, kterým je Jan Boháč. Právě on byl spolu s Evou Hankovou naším dnešním odpoledním hostem. Je také novým vedoucím pořádajícího souboru Dileň.
1: A zároveň jsem zářným příkladem tady vedení manželů Hank, kdy jsem jako dítě začal v dětském souboru a zhruba po 30 letech fungování teď vedu jednu ze složek. Jsem tanečník, nicméně v nějaké mé historii se tam taky objevilo to, že jsem chvíli hrál na klarineta na české dudy.
0: Kolik členek a členů má aktuálně folklorní soubor Dileň?
1: Pokud bychom zahrnuli všechny členy, včetně dětských přípravek a dětských souborů, tak se vždycky bavíme někde o čísle 90-100.
0: Zítra je středa 2. září a to už je pro vás zlomové datum, protože jen začnou najíždět účinkující prakticky z celého světa.
1: Je to tak, kromě účinkujících také stavíme jarmark lidových řemesel v prostoru hlavní pošty, přijíždí soubory v první fázi ty zahraniční a následně potom v pátek dorazí většina českých souborů.
0: Nicméně od 3. už máte plnohodnotný program.
1: 3. ve čtvrtek vlastně začínáme, to znamená, máme zahajovací koncert v Imperiálu v 19.30. Budeme rádi, když dorazíte. Taková ochutnávka je v Sokolově na náměstí.
2: Páteční program je nesmírně bohatý, protože začínáme hned po ránu koncertem pro školy. Pořad Svět tančí zaplní velký sál v termálu poprvé. Vstupenky jsou online tentokrát, takže na všech plakátech a na všech propagačních materiálech je vidět, jak si vstupenky zaopatřit.
1: Zahraniční soubory, které tady máme, vystoupí na tom zmíněném výchovném koncertě pro děti základních a mateřských škol. A pak ale můžete vidět stejné zahraniční soubory už i po městě, nejčastěji asi na porcelánových slavnostech. A sobota začíná brzy ráno, přijíždějí nám historická vozidla před termál, tak jak bylo zvykem, to je taky velmi hezká akce. A následně se roztančí prakticky celé Vary u termálu, na Mlýnské kolonádě, na Tržní kolonádě. Pak máme pořad v muzeu, kde budou hrát naše muziky a od 16 hodin projde Karlovými Vary slavnostní průvod ve směru od Tržní kolonády k termálu, kde všechno zakončí náš slavnostní gala program.
2: 6. září se sejdou všichni krojovaní na Tržní kolonádě na společné snídani, což je nádherná společná akce a i společenská akce, která nikde jinde nemá obdobu. A poté se rozejdou soubory k jednotlivým pramenům a od 10.30 se muzicíruje a tančí u každého pramene, hlavně u těch, které jsou na hlavní kolonádě, to je na Mlýnské. No a celý festival končí v neděli odpoledne v Poštovním dvoře. Den v kraji.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je 1. září a tak asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že dnešní ráno bylo náročné hlavně pro rodiny s dětmi, protože právě dnes žáci se vraceli do školních lavic. Pro každého rodiče prvňáčka byl dnešní den jeden z nejdůležitějších v životě. Ve studiu teď vítám naší regionální stopařku Lucii Chládkovou, která dnešní start školního roku v našem kraji sledovala. Hezké odpoledne, Lucko.
2: Krásné odpoledne. Doufám, že už má většina rodičů po dnešním úvodním stresu a kupování přezůvek.
1: Pojďme se na ten dnešní, tak trochu symbolický konec prázdnin a začátek povinností podívat s odstupem a hlavně skrze čísla. Kolik dětí vlastně dneska v našem kraji vyrazilo do lavic?
2: Základní školy v Karlovarském kraji dnes přivítali zhruba přes 4000 nových prvňáčků. Když se na to podíváme v širším kontextu celého kraje, základní a střední školy navštěvuje dohromady přes 45 tisíc žáků a studentů. Z toho je zhruba 32 až 33 tisíc dětí základních škol a zbytek na středních školách a učilištích.
1: A tak se nabízí otázka, kolik institucí se o ně vlastně v našem kraji stará.
2: V Karlovarském kraji máme stabilně zhruba 130 až 140 základních škol a k tomu přes půl stovky středních škol a gymnázií. Jsou mezi nimi obří komplexy v Karlových Varech, Chebu nebo Sokolově, ale i útulné malotřídky v menších obcích, kde se často zná, lidově řečeno, každý s každým.
1: S tím se pojí i otázka, která trápí každého rodiče, když posílá dítě do školy. Je letos dost učitelů? Nestojíme zase před nějakým personálním krizovým scénářem?
2: Tohle je skvělá zpráva. Ministerstvo školství i Karlovarský úřad hlásí, že situace je stabilizovaná. Účast pedagogů na začátku školního roku je bez větších výpadků. Samozřejmě, dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem specifických zaměřením profesí. Typicky jde o učitele matematiky, fyziky, informatických předmětů nebo jazykářů, a to zejména na druhém stupni základních a na středních školách. Ale ředitelé škol hlásí v kraji, že úvazky se jim podařilo pokrýt, ať už kmenovými učiteli nebo kolegyněmi a kolegy na částečné úvazky. Někdy si dneska kvůli chybějícím učiteli neuzavírala třída ani výuka.
1: Říká autorka příspěvku Lucie Chládková. Lucko, díky za tyto souhrnné statistiky a pohled do zákulisí prvního školního dne v našem kraji.
2: Já děkuju za pozvání a všem rodičům přeji pevné nervy u nadcházejících domácích úkolů. Regionální stopař.

0: počasí.
1: 17 hodin, 48 minut, teď aktuálně telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Službu má Ivo Boman, hezký podvečer.
2: Dobré odpoledne, hezký podvečer.
1: Tak dnes začal nový školní rok. Mnozí z nás budeme do dlouhých pozdních večerních hodin přemýšlet o tom všem, zdali máme vše pro naše ratolesti připravené. Tak jaké počasí nás čeká večer a v noci?
2: Tak hlavně, že nám děti nezmokly, počasí bylo příjemné a v podobném duchu to bude pokračovat dál. V noci očekáváme jen malou oblačnost, skoro jasno nebo polojasno, a teploty klesnou na 12 až 9 stupňů.
1: No a zítra už regulérně začíná vyučování, tak jaké počasí můžeme čekat zítra 2. září v Karlovarském kraji?
2: Tak poněkud více oblačnosti, začneme ten den ještě polojasnou oblohou, ale ta oblačnost od severozápadu přibude na oblačno až zataženo. Předpokládáme, že se obejdeme bez srážek. Zítřejší maximální teploty v odpoledních maximech vystoupí na 21 až 24 stupňů. No a vítr ten bude vát od západu v noci od 2 do 5 metrů za sekundu, přes den mezi 3 a 6 metry za sekundu, tedy mírný vítr.
1: Říká meteorolog Ivo Boman. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.
1: Tak to bylo o počasí v našem úterním vydání pořadu Den v kraji a vy si teď můžete poslechnout další písničku našeho podvečerního programu a je tady píseň Soudím, která si myslím, že k našemu programu určitě patří. Příjemný poslech.

0: Takový byl úterní den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za malou chvíli bude 18 hodin, čas pro aktuální zprávy. Ode mě vše, s přáním hezkého večera, se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Krajský úřad v Karlových Varech hostí novou výstavu fotografií. Karlovy Vary se připravují na tradiční folklorní festival. Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvíckrát v historii měření. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj připravil novou výstavu fotografií z letošní olympiády dětí a mládeže. Expozice připomíná úspěchy mladých reprezentantů, kteří na šampionátu v Praze vyhráli 20 medailí. Vstupní hala hlavní budovy úřadu ji nabízí až do 17. září. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Výstava nabízí výběr fotografií z letošního ročníku, který se konal na konci června v Praze. Snímky zachycují mladé reprezentanty přímo v centru sportovního dění, při soustředění před startem, v zápalu soutěží i ve chvílích radosti po úspěšném výkonu. Připomenou tak řadu momentů, během nichž sportovci bojovali nejen o cenné kovy, ale často také překonávali sami sebe a sbírali zkušenosti do dalších let.
1: Do Karlových Varů zítra přijedou první účastníci tradičního folklorního festivalu. Doprovodný program začíná jarmarkem řemesel u hlavní pošty a ve čtvrtek odpoledne na Novém náměstí v Sokolově. Hlavní program letos nabídne 12 domácích a zahraničních souborů, které od čtvrtka do neděle vystoupí v různých částech karlovarské lázeňské zóny, říká ředitel přehlídky Jan Boháč.
3: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty, gala program a koncert pro děti ve velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme taneční veselicí v poštovním dvoře.
1: Kromě domácích souborů letos na festivalu vystoupí hudebníci a tanečníci z Řecka, Estonska, Slovenska, Německa a Kyrgyzstánu. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder, na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v pěti dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se možná na poslední chvíli před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat za každou cenu.
4: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech po břiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu. Řekl to generální manažer klubu Martin Straka. Extraligová sezona začne 15. září. Plzeň o den později bude hostit Liberec.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.

0: povane mírný západní vítr, který bude večer slábnout a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně jezdíme v Karlovarském kraji bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muzika.

Vážení posluchači, po letních prázdninách vás u pořadu Muziky muziky vítá Věra Kestřánková. Čas je neúprosný a utíká jak voda. Nyní je období v roce, kdy to zaznamenají i ti, kterým to jindy ani tak rychle nepřijde, a to jsou děti. Prázdniny utekly jako voda a děti a studenti opět zasedli do školních lavic. A nám dospělým nezbývá, než na tato léta jen s nostalgií vzpomínat. A to uděláme dnes společně s tématickými písničkami o škole.

Právě jsme vyslechli valčík Sukinka od Václava Bláhy v podání malé dechové hudby Úslavanky. Na našem území je vzdělanost spojována s příchodem Cyrila a Metoděje a křesťanství v 9. století. Školy si později dělily na klášterní a latinské, většina obyvatelstva byla ale negramotná. Soukromá výchova náležela pouze bohatým lidem. Změna nastala až s příchodem protestantů, kteří začali během bohoslužeb používat německý jazyk a v dosahu farností vznikaly první školy. Je všeobecně známo, že základy povinné školní docházky na našem území položila roku 1774 Marie Teresa.

Další známou píseň s tématikou školy jsme si poslechli od Waldaufinky. Polku Pod jednou střechou napsali Karel Waldauf a Ladislav Jacura. Jistě si řeknete, že vám v krátkém historickém okénku o českém školství chybilo jméno Jana Amose Komenského. Ten byl nazýván učitelem národů a žil v letech 1592 až 1670. Sepisoval originální učebnice a je považován za zakladatele moderní pedagogiky. Většina českých učitelů o jeho reformách ovšem vůbec nevěděla, protože jako nekatolík byl nucen od roku 1628 působit v exilu, knihy psal latinsky i česky a slávu získal po celé

Zazněla krásná píseň Školní léta od autorů Petra Švehly a Mirko Kubíčka v podání posádkové hudby Litoměřice. Když se ještě vrátím ke Komenskému, zaujalo mě, že poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a razil pravidlo, že pokud je ve třídě více žáků, měl by mít učitel pomocníka. Žáků bylo v té době ve třídě ale 80 až 100. To si asi nikdo z nás nedokáže představit.

Dohrála nám krajanka a nás čeká nyní oblast vzdělávání, která není ničím ohraničena. Žádným časem, žádnou zdí, žádným člověkem. Je to sám život a výchova v rodině. Vždyť hlavně vztahy s lidmi, s rodinou, s nejbližšími, vztah k domovu a k přírodě, krajině a historii je to, co nás do života formuje nejvíce a už není tak podstatné, jak vysoké máme vzdělání. Poslechněte si se mnou nyní moravskou táhlicu s hudbou Miloslava Procházky a textem Josefa Vaškoviče, co stařeček říkávali v podání Lidečanky.

Vážení posluchači, dnešní díl o škole je u konce. Na závěr si ještě poslechneme směs od Veselky, kde se nám taktéž objeví tématika školy. Všem žákům, studentům a učitelům přeji úspěšný školní rok a všem ostatním krásné září. Loučí se s vámi Věra Kestřánková.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Český dvojtanec v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček. Jeho podtitulek Lidové léčitelky ve vývoji staletí. Už leccos napovídá. Více zatím neprozradím. Hezký a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Od pradávných dob byly báby kořenářky spojovány s kouzly a čarami. Znalost léčivé moci rostlin jim umožňovala věnovat se léčitelství. Tím vraceli lidem opět zdraví, nebo alespoň značně zmírňovali jejich utrpení. To se mohlo někdy jevit až neuvěřitelně zázračně, což zavdalo k přemýšlení o nadpřirozených silách. Jedna z původních podob byla žena, kořenářka a zaříkávačka. Po dlouhé věky žila buď na výsluní moudrosti, nebo někde v ústraní civilizace. To podle toho, jak ve které době a za jakých okolností, neboť ne každé společenství jim uznávalo nebo alespoň bralo je na milost.

Jistě si téměř každý dokáže vybavit obrázek čarodějky ze středověku, která díky zaklínadlům, bylinám i vlastním zkušenostem uzdravovala nemocné, léčila neplodnost žen, zaklínala uhranutý dobytek a podobně. Pokud se ovšem nějaká znelíbila místní vrchnosti, skončila třeba v potápěcím koši ve vodě nebo uhořela na hranici. Ženy léčitelky tak byly prezentovány buď jako neškodné kuriozní osoby s prapodivnými schopnostmi, nebo jako odpudivé čarodějné báby.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček dnes na téma lidové léčitelky ve vývoji staletí. Jinak tomu bylo ve starém Egyptě, Řecku a Římě. Léčitelky zde patřily za chráněné bohyní a byly dokonce nazývány panami. Panenství v té době znamenalo, že žena nepatřila žádnému muži. Zůstala nezávislá a věčně svobodná.

Když středověk vystřídala renesance, represe proti takovýmto čarodějnicím nabyly ještě výraznější podoby. Tisíce žen, zejména kořenářek, porodních bab a ošetřovatelek, přišlo nevinně o svůj život. Jen velmi pozvolna začaly ženy prosazovat svůj nárok na vykonávání léčitelství i lékařské profese rovnoměrně jako na muže. Nakonec se i postupně dokázali prosadit nejen v alternativní, ale také v klasické medicíně.

Dnes je lidové léčitelství naprosto svobodné. Záleží na každém jednotlivci nebo na jeho okolí, jestli ho využije nebo ne. I u nás v západních Čechách známe příklady, které zasluhují smeknutí klobouku a poděkování. Některé ženy tak lze označit za badatelky, kde vystupují po boku svých kolegů, podílejí se na objevech a často jsou samotnými autorkami nejrůznějších vynálezů. A existují i případy, kdy samotná lékařská praxe využívá jejich schopnosti a nadání. Ukazuje se, že síla žen léčitelek může sehrát ještě mnohem důležitější roli, než je jim vůbec přisuzována. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud jste setrvali u jeho poslechu až do konce, je mi potěšením. Hezký večer a na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Božídar připravuje rekonstrukci ulic v centru města. Destinační agentura Živý kraj slaví 10 let od svého založení. Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Město Božídar letos na podzim postupně obnoví asfaltové povrchy ulic v blízkosti kostela svaté Anny. Úpravy se budou týkat zejména silničního průtahu, který je v současné době ve špatném stavu a motoristé při jeho průjezdu musí výrazně zpomalit.
2: Výměna asfaltu čeká prakticky celou délku městského průtahu. Vybraná firma opraví také popraskaný povrch ulice v blízkosti kostela ve směru k hlavnímu náměstí. Podle vedení obce nebylo možné opravy zajistit v létě kvůli vysokým teplotám. Naplánované opravy chtějí zástupci města zajistit do konce letošního podzimu. Z Božího daru Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Destinační agentura Živý kraj si připomíná 10 let od svého založení. Koordinuje společnou propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické lokality. V loňském roce region navštívilo přes 1 milion 400 tisíc hostů, což je o více než polovinu více než před 10 lety. Roste také podíl domácích turistů.
3: Právě na české turisty se krajská destinační agentura zaměřila během covidové pandémie. V příštích letech chce vedení agentury prodlužovat pobyty návštěvníků a zároveň motivovat, aby se nesoustředili jen do několika nejnavštěvovanějších míst, ale zamířili i do méně známých částí kraje. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
0: Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
5: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
4: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
6: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
4: SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Podle občanského zákoníku může dárce požadovat vrácení daru nebo jeho hodnoty, pokud mu obdarovaný závažně ublížil.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Perninku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: A když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Paťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za první jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojují, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujeme a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká jo. To byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
9: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabet?
10: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
10: Ano.
1: Kde?
10: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
10: Ano.
1: Kde to bylo?
10: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
11: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
11: Jo.
1: Jaký to je?
11: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
12: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty a děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
13: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce Školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka Školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky Školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů.

0: Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
1: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhán na vevně.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku, jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: Máme
1: to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kole, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, tak u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dal jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě proto.
1: Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestranost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25.

0: odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
1: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Studenti.
0: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
2: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
0: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, jo, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlo se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v Pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt M262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Kbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačně jeho pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avi pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda. Vlády. Co se týče

0: a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
1: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo. Počasí. Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No a vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost, kdy si nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perletěvý knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykal, říkal, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohle to maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Léno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kuloárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobýt na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo, prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Bez všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starého židnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn.
1: Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Pettonovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Jo. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já víceméně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Tak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš
1: teď. Z základní školy, ano. Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty

0: jména, příjmení se měnili a tak dále. Mm-hmm. Takže pro mě prostě škola byla kus, velký kus života, na který já nikdy Jasně. nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ve školní, ještě ve škole základní, teda kromě těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
1: Ano, jako ano, ano.
0: Základní školou povinný. Takže to je takové, takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem měla, milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé, mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. Mm-hmm. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
1: Takže vzpomínáš Takže ráda na všechna školní léta, dala by se říci.
0: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli.
1: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
0: No, psala jsem dopisy 3x týdnu a 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
1: Aha.
0: To bylo strašný.
1: Jo.
0: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
1: Jasně,
0: a
1: bylo to.
0: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo.
1: Mm-hmm.
0: Takže stýskalo se mi hodně, psali, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhá tánský dopisy
1: Jasně.
0: na 8 stránek i více kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
1: Jo.
0: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
1: rozumím.
0: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo, jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
1: Neoblíbený a předem.
0: To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
1: Jo.
0: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
1: Ano.
0: Měla čas na stýskání
1: ano.
0: a za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
1: no,
0: jsem
1: tak.
0: Ještě, už jsem to vyrastala. Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
1: Zkrátka podrženo seštěno a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno nedá se zapomenout, je to tak dáno.
0: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
1: tím se víc vzpomínám
0: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
1: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, jinak samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků těm druhým.
0: Chytré, navíc dcera ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
1: Ano.
0: Která nastoupila teď po 2 letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
1: Mm-hmm.
0: No a učí matematiku a informatiku.
1: Jo. No tak vlastně tý držím taky palce teda velmi, ať mám vzorné study.
0: Karolínce taky drž palce. Ano,
1: přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
0: děkuju,
1: zase někdy.
0: Děkuju, krásný večer všem posluchačům.
1: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolala se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o učitelích.
2: Já vzpomenu na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, kdo by se hl netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysoko došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku olíznou, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klapne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
1: Jo.
2: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti na příští týden ve středu máme setkání s průmyslovky s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované hovory. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď z té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, to, že jo?
2: Ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to
2: a
1: bude prostě veselé.
2: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky, každopádně přeju veselý sraz, užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji, ať se daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši oši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to protože, no byla jsem živé dítě prostě na vesnici Miroslav, já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila a vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne, že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na tu,
0: jo,
1: na
0: ten
1: životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovník ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, no. Protože ty Poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůlu, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde ano, jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zas bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o svý nejmladší vnučce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla. A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano.
1: No,
0: ano.
1: Takže To jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Jožoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě. No,
1: a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já to usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla se na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím, mám ještě obyčejný pero, kalamář a bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal.
0: Uh-huh.
1: No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Mm-hmm. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme 6 absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A už jsem za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Uhum. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, podíval, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel třídní, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, pohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let.
0: Mm-hmm.
1: No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase mě řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam za ruku a to a ještě nás tam s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky. Co se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let a teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli.
0: Mm-hmm.
1: No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, to, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo. No a jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Tady doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka určitě, samozřejmě, to víte.
1: Ano. A těší se teda, jsou to šikovný holky. Tak
0: to je těší. Dobře.
1: A teďka mám doma zase vnučku,
0: ano.
1: Která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do 4. ročníku, ušla do 4. ročníku a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou.
0: Mm-hmm.
1: Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální, na konci roku přišla, já říkám, kuchař vysvědčení, něco dostaneš, ona a ty nevíš, jaký mám nepamne, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sami jedničky, tak říkám,
0: no,
1: to není
0: tak
1: normální.
0: Prosím, tak to jim...
1: Ona se teda na vysokou chce, se jí teda...
0: Jo.
1: Takže ona, jo, a ten kluk chtěl taky na vysoko, teď maturoval, ten její.
0: Takže mají před takže sebou spousty studentských let.
1: Spolná holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo. Stají z těch předmětů uměleckých, všechno na matka. Má nadání, no.
0: Tak to je dobře.
1: Říkám, pochom se, říkám, po babičce, že?
0: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte no, se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
1: Já
0: děkuju.
1: Tak já podaj se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
0: Budu si tak těšit zase příště taky. Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba, pan Otoman Zvinský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává. Dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a ne vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail noční linka @rozhlas.cz.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolala se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme si učili z dění, jo? Pak to mě jako tu, ne, k tomu obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat. Až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze nebo vyvěřit stavbu, jo.
0: Jasne.
1: Namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo. Takže tam to už šlo. To se taky v praxi jako využil pořádně tady to co se v učení naučil, jo. No a využívám stále. No a jinak s žákama z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden v těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mjatko Dresterovo, tam se, to už jsme se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no. A s učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním

0: tvorem. Ten teď by byl někde v Chrličích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme. A jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, že to je Lotrovin, no. Někdy jsme za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytahala za kotlety, jo? Kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo? Takhle trestal pan učitel, no? Já jsem, když i v té obecní škole, tak jsme byli dost využíváni na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
1: Jak to?
0: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
1: Jasně.
0: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
1: Jasně.
0: No, ale vidíš, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat, a nenechat si ošidit, jo? Tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo?
1: Ano. No, tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo?
0: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo? To taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo? To je prostě přes to nejde vlak, přece když uděláme někde za 50 tisíc práci, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, jo?
1: Ano. Ale pojďme zpátky ještě k té škole. Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
0: Chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo?
1: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
0: Taky, to nebylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
1: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
0: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
1: Ano, prostě diplomaticky.
0: No jasný.
1: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák.
0: Uh-huh.
1: A oni bydleli přímo na té škole.
0: Uh-huh.
1: A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, uh-huh, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo to špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý.
0: Uh-huh,
1: a A my jsme se hráli a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku náš byl třeba jako v ročníku jenom 8, 4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení u 6. vyšších tříd. Třeba ve 4. se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, s kterým jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům.
0: Uh-huh.
1: No, bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním,
0: mm-hmm,
1: z okolních, ty vesnice z toho Uherského Brodu.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme, jako co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: mm-hmm, to jsem do ní chodila,
0: ano,
1: tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak.
0: Mm-hmm.
1: A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesteše. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků.
0: Mm-hmm.
1: Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vytávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky.
1: Také,
0: děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: Šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na Jeseníkách do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumí povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Já už budu mít taky 83 roku,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výbor, že byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No, to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. No teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: Ale jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio. A tam má plno přátel, já má strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuju, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuju moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to se měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mě milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Mm-hmm. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit. Když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. Mm-hmm. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle to nemůžeš takhle brát. Mm-hmm. No a tak jsem to tak nějako všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, který se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to zkusí nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovci, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala jsem jí přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc se mě líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička,
0: tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si
1: rozuměli.
0: A já jako
1: teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se nic nehorší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko Sasůdí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům, tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme je k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
0: Jo, tak to je krásná věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano.
1: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele, to by zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: No ale to už trošku odbočujeme. My jsme přece jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy. Jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvitovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem hodině, dokáže udělat taneční zábavu sám. Mm-hmm. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
0: No a tak to je krása.
1: A skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano.
1: Vnoučkům.
0: Dobře. Prostě. Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla. Dobro. A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď,

0: Vylez.
1: A odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako, hej, hlídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl, musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si, přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr probík. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel, Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, kterýho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Otu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Ota Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Otu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on ne, teďka já mu píš, jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje? Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, jo. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Civáře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistů. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav Fíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší.

jako tenkrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pane, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to bylo takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No tak mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, nemám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídá, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem vždycky neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho, pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, tak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak se malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jejich zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat, a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám lážení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou, a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal, a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.